0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

realizaci úplne zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

0: vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci

Hezké středeční ráno, Moravo, jsme v půli pracovně prázdninového týdne, ale na startu nové čerstvé svěží raní jízdy rádia. Toto byly mimochodem Ace of Base, fantastická švédská čtyřka a jejich muzika z let 90. No a už za kličku je co novějšího. V raní jízdě rádia Evča Farná Miraj a

0: Hit pro dobrou náladu se postarají kluci z kapely Coldplay. Před námi středa 5. srpna, před námi další většinou slunečný den s velmi vysokými tropickými teplotami. Včera nám opět a znovu padaly tropické rekordy. Dokonce poprvé v historii měření se na jižní Moravě rtuť teploměru vyšpahala přes 40 stupňů Celsia. No a když se dívám na aktuální předpověď počasí, kterou za chviličku nabídneme, vypadá to, že by i dneska mohla příroda přepisovat tabulky. No tak co k tomu dodat? Že bychom rozdali na rádiových rádiu jižní Moravy další klimatizaci, která pomůže našim posluchačům překonat ty úmorná vedra.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za...

0: práci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: Dobré středeční ráno, Moravo. Vypadá to, že na mnoha místech máme za sebou zase tropickou noc, protože když se díváme na ty aktuální ranní teploty, v Brně, v Rajhradě 25, Nový Podvorov, Sedlecu, Mikulova 24 stupňů Celsia, tak to snad ani jinak nejde. Ale co nás čeká v průběhu dnešního dne? Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. No a i dnes by v Jihomoravském kraji rtuť teploměru mohla ukázat až na 40 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji se odpolední teploty budou pohybovat od 36 do 39 stupňů.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: A dobré středeční ráno přejeme i na cesty. Opatrně na Brněnsku, v Rajhradicích došlo tam ke střetu osobního auta se Srnou, provoz je tam částečně omezen. A na Brněnsku v Dobravníku došlo ke střetu osobního auta také se Srnou. I tady počítejte s možným omezením provozu. Opatrně, sihem šťastnou středeční cestu.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
1: Začneme samozřejmě s hity pro dobrou náladu tu dnešní ranní jízdu, když tady nepočítáme aktuální předpověď počasí a informace pro řidiče a řidičky. No ale k hitům pro dobrou náladu přidáme také důležité informace. Třeba o tom, kdo v půli pracovně prázdninového týdne slaví svátek. Krásné ráno, Moravo. Díky, že jste s Rádiem Jih, s Rádiem Jižní Moravy. Ať se vám daří.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.

0: snídáte přeba dobré chuti, tak se zrovna dívám, že ten můj šálek už je prázdný. No nic, za chvilečku si skočím pro další kafičko, teď si skočíme, ale do kalendáře v půli pracovně prázdninového týdne ve středu 5. srpna mají svátek Kristiánové. A Kristián je skvostné jméno s velmi bohatou tradicí, jež pochází až ze starého Řecka. I dnes však zní na časově, má v sobě jedinečnou noblesu, kterou předává i svému nositeli. A takové chlapíky s tou jedinečnou noblesou máme dokonce, představte si, i tady na jižní a jihovýchodní Moravě, tak třeba na Uhersko-Hradišťku máme 27 Kristiánů, Hustopecko jich hlásí 5, Znojemsko 26 a gratulace po ránu míří třeba i na Veselsko, kde jich máme 10. I tam pofrčí za chvíličku hudební dáreček Sex on Fire. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Alex a Aaron, tak hafarům a kočičkám všechno nej. No a pokud jste právě v autě, na cestě třeba do práce, tak určitě víte, že když potkáte semafor a že jich tady máme, tak červená znamená stát, zelená jet. No, někteří to zkouší na to červenou, ale když už to naštěstí nezavání dopravní nehodou, tak třeba nějakou pokutou a trestnými body. No, každopádně dnes to ví malé dítě, na červenou stojíme, na zelenou jedeme, ale před 112 lety to byla úplně jiná novinka, to byla úplně jinačí písnička. Právě 5. srpna roku 1914 totiž v americkém Clevelandu rozsvítil první elektrický semafor na světě. Měli jen dvě barvy, červenou a zelenou. Mimochodem, když se ty barvy měnily, tak to dokonce ten semafor signalizoval bzučákem. No, jeho úkolem bylo pochopitelně už tehdy zkrotit stále hustší automobilový provoz. O několik let později přibyla i žlutá. Princip, který tehdy vznikl, používáme na křižovatkách dodnes. Tak respektujme ty semafory. Krásné ráno ještě jednou Kristiánovi, již mají po celý dnešní den svátek, posíláme slibovaný hudební dárek a za pár minut se objeví ve vysílání ranní zdísk Křeťák a nabíde ranní vtípeček. I dnes ve středu to totiž s úsměvem půjde zase o kapičku lépe.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut a bude 6, krásné středeční ráno, Moravo. Za chviličku, Verona, jen tobě a jen pro vás taky raní vtípek od Skřeťáka, tak dobré jítro.
1: No krásné ránečko, to miluju takové vzkazy. Chlápek na ledničce najde od manželky vzkaz. Cituji, miláčku, jsem v práci, večeře je na sporáku, stačí jen škrtnout plyn, už je zapnutý.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezké letní ráno, Moravo, je tady středa 5. srpna, jsme v půli pracovně prázdninového týdne, i dneska nás čekají velmi ostré sluneční paprsky a velmi vysoké tropické teploty. Více napoví aktuální předpověď počasí, teď k hitům pro dobrou náladu a taky pro osvěžení po 6. na playlistu ranní jízdy Robin Schulz a trošku si to oslí.

0: po šesté kapela Tým a Držím ti město. A své pevně ukotvené místo tady mají i čerstvé jihomoravské zprávy. Brněnské bosonohy dokončily proměnu náměstí za 35 milionů korun. Už za chvíličku mnohem více. No a když nás dnes čekají další vysoké tropické teploty, co si zahrát o klimatizaci na rádiu?
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: kanalizaci úplně zadarmo.
1: Odbíjí 6. hodina, hezké jítro.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Brněnské bosonohy dokončily proměnu náměstí za 35 milionů korun a po paštice z Luhačovic má první člověk potíže. Brněnská městská část Bosonohy dokončila rozsáhlou proměnu bosonožského náměstí. Akce vyšla na 35 milionů korun. Prostranství o délce 400 metrů dříve sloužilo hlavně jako odstavná plocha pro auta. Nově má ale podobu zelené promenády ve tvaru kapky. Na náměstí přibyla moderní kašna, více než 2000 květin, nové lípy i dětské hřiště s motivem hasičského auta. Součástí úprav je také pódium s betonovými schody pro kulturní akce a mlatová plocha u základní školy se závlahovým systémem. Ten využívá vodu z její střechy. Na investici se částkou 11 milionů korun podílela evropská dotace. Zbytek uhradilo město Brno a městská část. Zlínští hygienici hlásí prvního člověka se zdravotními potížemi po požití nebezpečné paštiky z hotelu Litovel v Luhačovicích. Ve výrobcích se může vyskytovat prudký jed botulotoxin. Státní veterinární správa navíc zjistila, že výroba paštik nebyla řádně registrovaná a provozovatele tak čeká pokuta. Zadržená balení nechali veterináři zlikvidovat ve spalovně na náklady výrobce. Varování se týká produktů Naše vepřová paštika s mandlemi a Naše vepřová paštika se zeleným pepřem. Hygienici odhadují, že v oběhu jsou ještě maximálně desítky kusů. Odborníci důrazně apelují na veřejnost, aby lidé paštiky v žádném případě nejedli a bezpečně vyhodili nebo vrátili.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Peklíčko pokračuje, dnes meteorologové očekávají jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. I dnes by rtutě teploměru mohli ukázat až na 40 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 39 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Dvě minutky po 6. hodině, Topol na Uherské Radiště 22, zdravíme do Tvrdonic, kde měříte 24 stupňů Celsia a letních 25 máte po ránu v Čejkovicích.
4: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké ráno, i na cesty míříme na silnici 1/50 na trase mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na úrovni Drslavic došlo ke střetu nákladního vozidla se Srnou. Dbejte v místě zvýšené opatrnosti. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Návrat dlouhodobě nezaměstnaných do práce má podpořit nový program za zhruba 500 milionů korun. Představíme ho už za chviličku, teď 6:03. Robin Schulz a jeho pecka Sugar. Tak krásné, pro některé z vás i sladké ráno.

0: Po šesté hodině Jamelia Superstar, krásné středeční ráno Moravo, za chviličku je ta Damiano David a jeho The First Time. Návrat dlouhodobě nezaměstnaných do práce má nově podpořit program za zhruba 500 000 000 korun, tedy když se ty peníze najdou. Ministerstvo práce chce vytvořit až 5400 pracovních míst a dalším 2000 lidí přispět třeba na dojíždění za zaměstnáním. Půjde hlavně o veřejně prospěšné práce nebo místa vytvořená přímo pro uchazeče, kteří se na běžném trhu práce uplatní velmi obtížně. Program souvisí s takzvanou superdávkou. Rodiny, ve kterých alespoň jeden člověk pracuje, totiž mohou získat pracovní bonus. Podpora má mířit především do oblastí, kde je málo volných míst. Ministerstvo argumentuje tím, že část vynaložených peněz se státu vrátí na daních a odvodech. Program ale ještě musí schválit vláda a hlavně rezort musí najít potřebné peníze ve svém rozpočtu. V evidenci úřadu mimochodem, tedy v evidence úřadu práce bylo na konci června 356 tisíc lidí, z toho téměř 70 tisíc déle než 2 roky. A právě tomu by měl pomoci onen nový program za zhruba 500 000 000 korun.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka. Hey,

0: Náspět do po šesté, kapela Tým a držím ti město. Své místo má v ranní jízdě rádiích i ranní téma. A sotva jsme vstali, možná někteří z vás už se stihli i nasnídat, tak se podíváme na oběd, protože asi vy jste zaznamenali, poslední dobou všechno samozřejmě zdražuje, ale poslední dny byl plný internet i o tom, že se zase ty meníčka zdražila, že prostě za ten oběd si připlatíme. A tak jsme se dneska rozhodli, že se o tom jídle budeme bavit, že se vás zeptáme, kolik vás stojí takový všední oběd. A vůbec chodíte na meníčka třeba do nějakého hladového okna nebo do nějakých restaurací, anebo si to chystáte sami. Ptáme se, kolik průměrně zaplatíte za oběd. Tak budeme velmi rádi, když se zapojíte do ranního tématu, napíšete nám třeba SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889 nebo se do ranního tématu ranní jízdy rádiích zapojíte přes Facebook rádiích. Moc vám za váš čas děkujeme a pokud snídáte, dobré chuti vám přejeme. Možná, že už teďka někteří z vás taky přemýšlí nad tím, co si právě na ten oběd dají. No a nás dneska zajímá, kolik vás to stojí. Tak dejte vědět. Děkujeme, posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady je Kylie Minogue.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Před námi středa 5. srpna a před námi další, tentokrát je krátké jihomoravské zprávy. A nezapomeňte, máme pro vás další novou soutěž.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: 90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: Se Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: A to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hezké středeční ráno, Moravo, za minutu bude 6:30.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Jihomoravští hasiči řešili v červenci 278 požárů, o stovku více než v loňském roce. V celém kraji platí až do odvolání zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Platí zákaz rozdělávání ohňů, kouření či pyrotechniky v lesích, parcích, na polích a u skladů sena či obilovin. O 10 000 příspěvek za trvalý pobyt ve Zlíně požádalo celkem 838 lidí. Radnice tak žadatelům rozdělí téměř 8,5 milionu korun. Zájem o trvalý pobyt vzrostl oproti předchozímu roku pětinásobně.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Hezké ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Pojďme se podívat na aktuální ranní teploty. Zdravíme do Babic, kde měříte 22 stupňů, o stupínek více, tedy 23, máte ve Veselí nad Moravou a letních 25 už měří po ránu Dubňany a Brumovice.
4: Rádio Jih, doprava.
3: Pozor stále na trase mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem. Jak už od nás víte, na úrovni Drslavic došlo ke střetu nákladního vozidla se Srnou. Dbejte i nadále v místě zvýšené opatrnosti. Šťastnou středeční cestu.
6: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
3: Historická a baco extrémní hranice prolomená na jižní Moravě bylo včera naměřeno více než 40 stupňů Celsia. Tak nám ten teplotní rekord ve Strážnici dlouho nevydržel. Budeme konkrétnější a podíváme se třeba i do Vídně a nebo do Bratislavy. I tam padaly rekordy. Teď minutku po 6:30, slibovaná zpěvačka Likely.

0: 6.36, Dan Bárta a Pecka z filmu Snowboardiáci. No možná, že pohled na snowboardiáky a kopy sněhu by nás alespoň částečně schladil. Ve středu 5. srpna to budeme potřebovat, jak už zaznělo v předpovědi počasí, dnes opět a znovu rtutě teploměrů mohou ukázat až na 40 stupňů Celsia. To opět a znovu je důležité podtrhnout, protože v letošním roce zažíváme už druhou vlnu veder a včera ve Strážnici padl mimořádný teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 40,9 desetin stupně Celsia. Vůbec poprvé se tak na Moravě teplota dostala nad 40 stupňů Celsia. Dosavadní maximum bylo přitom staré jen, no řekněme, v podstatě pár hodin, protože v pondělí tam, jak už jsme na jihu říkali, teploměr ukázal 39,9 desetin stupně Celsia. Dodejme, že ve Strážnici se počasí sleduje už od roku 1908. Rekord ale padl i za jižní hranicí. Plus minus 100 kilometrů vzdálená meteostanice Vídeň Stem Mersdorf hlásí 40,8 desetin stupně Celsia a 40 naměřilo i několik slovenských stanic. Místní rekord hlásí Bratislava 40,6 desetin stupně Celsia, leč státní maximum nepadlo. Na konci června meteorologové naměřili 41,3 desetiny stupně v Kamenici nad Hronom v Nitranském kraji. Záchranáři proto připomínají hlavně dostatek tekutin a pokud to jde, co nejméně pohybu na přímém slunci, zejména mezi 11. dopoledne a 4. odpoledne. Osvěžení u vody určitě pomůže, ale i tam je důležité vyhledávat stín a hlavně vynechávat alkohol. Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Michael Jackson, 7:45, krásné středeční ráno, Moravo. Pojďme náskok k rannímu tématu. Řeč je o jídle, sotva jsme někteří posnídali, už míříme k obědu. Ptáme se dneska, zdali pak chodíte na polední menu, jestli si vezmete něco do ruky třeba u nějakého hladového okna, nebo si poctivě třeba nosíte nějakou krabičku z domu. Ceny obědu prý zase rostou, takže zjišťujeme, kolik vás běžně stojí oběd ve všední den a kde je podle vás nějaká ta hranice, kdy už si řeknete, tak za tuto cenu si radši uvařím sám. Napsal nám třeba Dalibor, dobré ráno, do restaurace by se hlavně mělo chodit jako společenská událost a ne se jít denně levně najíst. Stejně to levné meníčko stojí za kulové. Možná by se člověk mohl kvalitně najíst bez toho, aby musel cestovat 50 kilometrů. Názor Dalibora. No a přidává se Pavel, já to střídám jednou s kolegy do bufetu, jednou něco z domu a hold, všechno něco stojí. Pěkný sluný den, Pavle, i tobě a moc děkujeme. Ranní téma, ranní jízdy, ptáme se, kolik dneska stojí obyčejný oběd, kolik průměrně zaplatíte za oběd. Dejte nám vědět přes Facebook rádi, budeme velmi rádi, když si uděláte chviličku času a pošlete třeba SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Dobré ráno a třeba taky dobré chuti, pokud snídáte. Za chviličku pokáč a solitér.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: Rád bych si koupil

0: letním ránu, letní muzika, Calvin Harris a Summer. Hezké středeční jitro po 7. ATB. Taky Kygo. Nebo Poetika. Taky po 7. hodině budou znít hity pro dobrou náladu, také osvěžení a v půli pracovně prázdninového týdne ve středu 5.8. nabídneme i čerstvé jihomoravské zprávy a kromě toho se dozvíte informaci o tom, že na jihu Moravy velmi výrazně přibylo požáru ve srovnání s loňským červencem. A asi to ale na stranu druhou mnohých nepřekvapí, horko a sucho. I dneska rtuť teploměru ukáže až na 40 stupňů Celsia, alespoň to předpovídají meteorologové, podrobnosti už za chvíličku v aktuální předpovědi počasí. Nenechte si proto, dámy a pánové, ujít naší další soutěž.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: kanalizaci úplně zadarmo. To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany. MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač-prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam budem.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Hezké středeční ráno, Moravo, je 7 hodin.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Na jihu Moravy výrazně přibylo požárů ve srovnání s loňským červencem a Zlín vyplatí novým obyvatelům 8,5 milionu korun. Hasiči v Jihomoravském kraji evidují za červenec už 278 požárů, což je přibližně o stovku více než ve stejném období loni. Kvůli suchu, vysokým teplotám a nepříznivé předpovědi vyhlásil hejtman Jan Grolich od konce července pro celé území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání tak platí přísný zákaz rozdělávání ohně, spalování látek, kouření s výjimkou elektronických cigaret nebo používání pyrotechniky a lampionů. Opatření se vztahuje na lesy a jejich okolí do 50 metrů. Dále parky, zahrady, pole a sklady sena či obilovin. Ve Zlíně skončil příjem žádostí o 10-tisícový příspěvek za přihlášení k trvalému pobytu. O finanční odměnu požádalo 838 lidí. Radnice tak žadatelům rozdělí bezmála 8,5 milionů korun. Proti předchozímu roku se zájem o trvalé bydliště ve městě zvýšil více než pětinásobně. Radnice očekává, že se jí investice rychle vrátí. Díky přílivu nových rezidentů získá městský rozpočet na daňových příjmech desítky milionů korun ročně.
11: Rádio Jih. počasí.
10: No, předpověď počasí v poli pracovně prázdninového týdne v podstatě obdobná, jako tomu bylo včera i dnes. Birtutě teploměru mohli ukázat až na 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 39. Očekávají meteorologové jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat jen lokální přehánky a bousky, hlavně když už tak v západní a severní části kraje, a bousky mohou být případně i silnější. Aktuálně ve Vzenci 23, Bulhary 24, Kyjov 26 stupňů Celsia, Vlčnov 22.
9: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Připomeneme jednu uzavírku na Zlínsku v Otrokovicích. V ulici doktora Edvarda Beneše probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná a bude až do 12. srpna letošního roku. Tak opatrně si hem šťastnou středeční cestu, ať už pádíte kamkoliv.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
10: My se vydáme vstříc další hodince středeční ranní jízdy a kromě toho prozradíme třeba už za chviličku, kdo že má dneska svátek. A podíváme se i lehoulince do historie, protože se vlastně před 112 lety vůbec poprvé objevila věc, kterou co by řidiči a řidičky potkáváme dnes a denně. Za pár minut budeme konkrétnější. Hezké jítro.

7 hodin 9 minut, Kygo, Save My Love, co neviděl taky Shakira nebo Bruno Mars, no a dnešní den nutno podotknout. Tedy středa 5.8. patří Kristiánům. Kristián je skvostným jménem s bohatou tradicí, jež pochází až ze starého Řecka a i dnes zní nadčasově, má v sobě jedinečnou doblesu, kterou předávají svému nositeli. Tak v půli pracovně prázdninového týdne Kristiánům gratulujeme ke svátku. Gratulace míří na Břeclavsku, kde máme 11 chlapíků s tímto jménem, na Hodonínsku o 2 více. Gratulace po ránu míří na Brněnsko, kde jich máme 123, na Zlínsku jich žije 620. I tam zamíří hudební dáreček od Shakiry s hitem Vaka Vaka. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska mají Alex a Aaron, tak Hafanům a kočičkám také všechno nej. No a před pár minutkama jsme nastínili, že se podíváme také do historie a že ta historie se týká věci, kterou potkáváme co by řidiči a řidičky dnes a denně. Takže pokud jste právě v autě na cestě třeba do práce, tak určitě víte, že když potkáte semafor, tak červená znamená stát, zelená jet. Neříkám, že to všichni dodržují, ale mělo by to tak být. Dnes to ví samozřejmě i malé dítě, ale před 112 lety to byla úplná novinka. Právě 5. srpna 1914 se totiž v americkém Clevelandu rozsvítil vůbec první elektrický semafor na světě. Měl jen dvě barvy, červenou a zelenou, dokonce změnu těch barev signalizoval bzučákem. No a jeho úkolem už tehda bylo skrotit stále hustší automobilový provoz. O několik let později přibyla i žlutá. Princip, který tedy vznikl, používáme na křižovatkách dodnes. Kristiánům ještě jednou všechno nej ke svátku, tady je hudební dárek. 11 minut po 7 hodině ze středeční ranní jízdy.

0: 19 minut po 7 hodině Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk, už za chvíličku velmi blízko Poetika. No a v půli pracovně prázdninového týdne můžeme konstatovat, že Česko dál svírá mimořádná vlna veder a teplotní rekordy padají jeden za druhým. O tom novém strážnickém, který překonal z pondělka tady po pár hodinách opět a znovu přepsal teplotní rekordy, naměřili tam včera téměř 41 stupňů Celsia. Tak to horko, o které tady neustále hovoříme, nemění jenom naše denní fungování, ale představte si taky nákupy. Spocení Češi prý podle dat odmítají páchnout jako po maratonu a v těchto tropických dnech ve velkém skupují parfémy a prý jsou to raketové prodeje. Třeba prodej parfémů vzrostl zhruba o 40%, prodej deodorantu o více než 30%, a výrazně přibývá prý hlavně mužů, kteří si vůně kupují. No a v létě jsou samozřejmě oblíbené lehké a svěží parfémy, které nepůsobí tak těžce. Tak vidíte, co všechno s námi to horko dělá.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Angels a Daylight in Your Eyes. Jsou za chviličku třeba i 465 a Blue Dabadi. Ve středeční raní z Dirádych taky tady svým. A tančit budeme moci s kapelou Miraj. Za chviličku další krátké jihomoravské zprávy, ale tančit v takovém vedru. No pod klimatizací by to šlo určitě mnohem lépe. I tu pro vás máme.
1: Je vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: realizaci úplně zadarmo.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
12: Krásné letní ráno, Moravo, je 7:30.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Jeden člověk má zdravotní potíže po požití paštiky z hotelu Litovel v Luhačovicích, která může obsahovat botulotoxin. Výroba navíc nebyla registrovaná u veterinární správy. Zachycená závadná balení skončila ve spalovně a provozovatel dostane pokutu. Brněnské bosonohy dokončily 3etapovou proměnu náměstí za 35 milionů korun. Dřívější odstavné parkoviště nahradila nová kašna, tisíce květin, pódium i dětské hřiště. Promenáda pak propojuje opravené sochy svatého Floriana a svatého Jana Nepomuckého.
13: Rádio Jih. Počasí.
12: 7:30 a venku už 28 stupňů Celsia, alespoň v Čejči po 26. Měříme v Hodoníně a v Řesovicích. Zdravíme i do Mikulova, kde rtuť teploměru aktuálně ukazuje na 24 stupňů Celsia.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: Znovu taky na cesty, konkrétně na dálnici D1 na 227,5 kilometru ve směru na Brno. Dejte pozor na porouchané osobní auto odstavené na krajnici. Šťastnou cestu.
13: Ranní jízda.
15: Ranní jízda.
13: Na Rádio Jih.
12: Už za chviličku další hity pro dobrou náladu, ale vydáme se taky do jihoitalského regionu, kde zkoušejí nedostatek plavčíků na plážích vyřešit nasazením. Prozradíme až za pár minut. Teď Eiffel 65 a Blue Dabadi.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: 7.38, ve středeční raní je tady svým základčko Mira, já chci tančit a my chceme k vodě. A tak tam míříme, protože v jihoitalské Apulii našli neobvyklý recept na nedostatek plavčíků. Představte si, na plážích zaměstnali vězně. Do projektu s názvem Zachraňuji se zapojilo 13 odsouzených z věznice v Lecce. Než dostali červené plavky a píšťalku, aby si připadali jak Mitch Buchanan, absolvovali 3měsíční kurz první pomoci, bezpečnosti i práce s defibrilátorem. A jakže to funguje? No tak ráno je autobus rozveze k moři a po směně se vracejí zase zpátky do cel. Za den si dokonce vydělají 50 eur a hlavním cílem je nejenom zachraňovat lidské životy, ale připravovat je na návrat do běžného života. A mimochodem, během prvních týdnů se nikdo nepokusil využít pobyt na svobodě k útěku. Projekt je první svého druhu v Itálii a úřady už uvažují, že ho rozšíří i do dalších věznic. No, z pohledu plavců jistě dobrý nápad, protože ono je vlastně úplně jedno, kdo vám při třeba topení zachrání život, kdo vám hodí ten záchranný kruh. Tak úvody opatrně.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio J. Rádio.

0: 3:45, DJ David Guetta, Sam Martin ve středeční ranní jízdě už za chviličku Marriage Hey Bleach. A teď ale k našemu rannímu tématu. Dneska se ptáme, kolik dneska stojí obyčejný oběd. Sotva jsme dosídali, už míříme k dalšímu jídlu. Ptáme se, jestli chodíte na nějaké to polední menu. Jestli si vezmete třeba něco do ruky v rámci hladového okra, nebo si poctivě třeba nosíte krabičky z domu. Ceny obědu totiž prý zase rostou, takže zjišťujeme, kolik vás běžně stojí oběd ve všední den. A kde je podle vás třeba taková ta hranice, kdy už si řeknete, za tuto cenu si radši uvařím sám. Přidává se Pavel. Jsou hospody, kde se člověk nají výborně za 140 až 160, včetně polévky a vody. Jinde je to víc a není to tak dobré. Bohužel člověk vybírá i podle toho, co požije a nebo co ho nezabije. Pavle, zdravíme, děkujeme. Přidává se Vojta, chodím do hladového okna, kebab nebo bageta kolem stovky či lehce přes a jsem spokojený. Na klasické meníčko už moc nechodím a pohled ženy, konkrétně i vy, nosím si jídlo z domu, uvařím větší hrnec na 2-3 dny a jedna porce mě vyjde třeba na 50-60 korun. Taky i vy děkujeme a ptáme se dál, kolik průměrně zaplatíte za oběd, tedy v případě, že chodíte třeba na nějaká ta meníčka. Dejte vědět přes Facebook rádio, jich pošlete SMS-ku WhatsApp zprávu na 606 703 889. Díky za to!
1: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou

0: ať se mu ty mašiny řádně ladí. Díky, že ladíte rádio Jich rádio Jižní Moravy. Tady jsou Peter Bič Projekt.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich. Rádio Jich.

0: Petr Bič projekt Hey Now ve středeční radní jízdě po 8. letní kousek Boba Sinclaira Love Generation. Taky Pekas a Boom.
1: Jestli tady existuje Boom.
0: A herec a zpěvák Joe. I v půli pracovně prázdninového týdne nabízíme čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme do Luhačovic. Po paštice právě z Luhačovic má bohužel první člověk potíže. Nabídeme podrobnosti, navrch aktuální předpověď počasí, která dnes slibuje místy až opět a znovu 40 stupňů Celsia. To se bude klimačka hodit do vašeho bytu či domečku.
2: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
3: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: kanalizaci úplně zadarmo.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňágáš Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
5: Hezké středeční ráno, Moravo, minutka bude 8.
6: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
7: Brněnské bosonohy dokončily proměnu náměstí za 35 milionů korun a po paštice z Luhačovic má první člověk potíže. Brněnská městská část Bosonohy dokončila rozsáhlou proměnu bosonožského náměstí. Akce vyšla na 35 milionů korun. Prostranství o délce 400 metrů dříve sloužilo hlavně jako odstavná plocha pro auta. Nově má ale podobu zelené promenády ve tvaru kapky. Na náměstí přibyla moderní kašna, více než 2000 květin, nové lípy i dětské hřiště s motivem hasičského auta. Součástí úprav je také pódium s betonovými schody pro kulturní akce a mlatová plocha u základní školy se závlahovým systémem. Ten využívá vodu z její střechy. Na investici se částkou 11 milionů korun podílela evropská dotace. Zbytek uhradilo město Brno a městská část. Zlínští hygienici hlásí prvního člověka se zdravotními potížemi po potíži nebezpečné požití. Zlínští hygienici hlásí prvního člověka se zdravotními potížemi po požití nebezpečné paštiky z hotelu Litovel v Luhačovicích. Ve výrobcích se může vyskytovat prudký jed botulotoxin. Státní veterinární správa navíc zjistila, že výroba paštik nebyla řádně registrovaná a provozovatele tak čeká pokuta. Zadržená balení nechali veterináři zlikvidovat ve spalovně na náklady výrobce. Varování se týká produktů Naše vepřová paštika s mandlemi a Naše vepřová paštika se zeleným pepřem. Hygienici odhadují, že v oběhu jsou ještě maximálně desítky kusů. Odborníci důrazně apelují na veřejnost, aby lidé paštiky v žádném případě nejedli a bezpečně je vyhodili nebo vrátili.
8: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Tož nám ten dnešní den začal zase tropickou nocí a blízkosti 40 stupňů Celsia se opět a znovu budou rtutě teploměru vyskytovati. Je středa 5. srpna, podle meteorologu máme očekávat jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být místy i silné. Jak už zaznělo, dnes maximálně 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 39. No a co se aktuálních teplot týče, Lužice 35, 25, Němčičky 26, zdravíme do Šlapanic, kde měříte 27 a v Kyjově aktuálně 28 stupňů Celsia.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A znovu taky na cesty na D2 na 51. kilometru ve směru na Bratislavu došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním, jež po nehodě stojí na krajnici, kolona se zatím netvoří, projíždějte ale opatrně. Na D2 zůstáváme v úseku mezi 22. a 17. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno. U krajnice probíhá obnova pachových ohradníků, tak projíždějte také opatrně. A v Brně mezi Popůvkami a Bystrcí v ulici Stará dálnice se srazila dvě osobní vozidla, provoz je řízen kyvadlově, na místě zasahují záchranné složky, očekávejte nějaké to zdržení. Opatrně asi hem i dvě minutky po 8 hodině. Šťastnou středeční cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: I mezi 8 a 9 hity pro dobrou náladu. Toto je letní kousek Boba Sinclaira Love Generation. Tak vám všem to posíláme, ať se vám to trošičku osvěží, ať si dobijete energii v půli pracovního týdne. Co nevidět, taky Jonas Blue. Hezké ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: Hezké středeční ráno vinčujeme z raní z Dirádia jich. Po Hodoníně se blíží velká akce. Jedna z nejvýznamnějších událostí celého roku, tradiční svatovavřinecké slavnosti a následné hody, které se uskuteční už od tohoto pátku, tedy od 7. do 10. srpna. Proto ve studiu vítám místo starostu Hodonína Ondřeje Fialíka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: A ředitele Domu kultury Petra Hrušku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Lukáši, i tobě.
0: Mimochodem blahopřeju.
2: Děkuji.
0: Pane místo starosto, svatovavřinecké slavnosti patří k nejvýznamnějším událostem v Hodoníně. Co znamenají pro město jeho obyvatele a proč je důležité podporovat akce, které propojují historii, tradice a současnou kulturu?
1: Svatovavřinecké slavnosti jsou pro Hodonín především příležitostí. Je to příležitost, kdy se lidé a město jako takové vlastně setkáváme se na jednom místě. Přichází rodiny s dětmi, mladí lidé, seniori, návštěvníci z okolí. Je to akce, která dokáže propojit historii města, řemeslný jarmark, folklor, krojované hody se současnou hudbou a letos i moderním pouličním uměním. Právě taková akce podle mě posiluje vztah obyvatel k městu a připomíná nám, odkud pocházíme, ale zároveň ukazuje, že Hodonín je živé a otevřené město, které umí tradiční hodnoty představit současným a atraktivním způsobem. Proto považuji podporu slavnosti za velice, velice důležitou.
0: Pane řediteli, jaká bude hlavní myšlenka a atmosféra letošního ročníku a na jaké největší hudební hvězdy se mohou návštěvníci těšit?
2: Hlavní myšlenkou letošního ročníku je propojení tradice se současnou kulturou. Chceme, aby návštěvníci zažili Hodonín všemi smysly, to znamená prostřednictvím hudby, folkloru, řemesel, gastronomie, historických průvodů, krojovaných hodů i novodobého cirkusu. Mm-hmm. Hudební program bude skutečně si myslím, že pestrý. V pátek vystoupí Radek Banga, Kateřina Marie Tichá, Xindl X a rocková kapela Checkpoint. Sobotní program nabídne Goráz a Frantu Uhra, Street 69, Tomáše Kluse a slovenskou punkrockovou kapelu Jiné kafe. Sobotní večer uzavře DJ Rádia Jich a Honza Štifter. No ale věříme, že atmosféra bude energetická, přátelská a zároveň rodina. Zkrátka 4 dny radosti, dobré nálady a pohody v centru Hodonína.
0: Slavnosti ale nejsou jen o známých jménech z hitparád, jaký prostor v programu dostanou místní soubory, folklor a regionální účinkující. Na to nám určitě pan ředitel dá odpověď.
2: Rád, protože jsou to hody, takže folklor je jedním ze základních pilířů svatovavřinských slavností a to jsme rádi. Mm-hmm. A rozhodně není jen doplňkem hlavního programu. V sobotu se na hlavním pódiu představí cymbalová muzika Frajar, dětský národopisní soubor Poměnka z Tvrdonic, mužský sbor Lovčice, folklorní soubor Erteple, dětský folklorní soubor Dubienka a dětská cymbalová muzika Dubienka. Folklorní část potom pokračuje v neděli již klasickými hodami. Mši slavnostní za účastí korovaných průvodem městem, požehnáním pana děkana Ladislava Bublána a povolením hodů. Večerní hodovou zábavu doprovodí dechová hudba Dambořanka a cymbalová muzika Neoveská. V pondělí slavnosti zakončí krojová zábava s dechovou hudbou Miločanka. Chceme tím dát

0: jasně najevo, že místní tradice a regionální soubory mají v programu stejně důležité místo, tak jak si Lukáši řekl, jako známý interpreti.
1: Mm-hmm. Pane místo starosto, moc dobře víme, že slavnosti každoročně přilákají také návštěvníky z širokého okolí i ze sousedního Slovenska. Jaký význam mají z vašeho pohledu pro cestovní ruch a propagaci Hodonína?
2: Tak myslím si, že pro Hodonín jsou slavnosti a doufám tedy, že jsou pro Hodonín slavnosti velmi důležitou vizitkou. Na několik dnů se město stává vlastně nebo dostává do podvědomí lidí z celé jižní Moravy i ze sousedního Slovenska, případně další regionu. Návštěvníci můžou poznat centrum města, tradice, gastronomii, folklor i další turistické možnosti, které Hodonín nabízí. Přínos samozřejmě nepociťují jen pořadatelé, ale také místní restaurace, kavárny, ubytovací zařízení, obchody a další navázané služby. Především ale chceme, aby si návštěvníci odvezli zkušenost, že Hodonín je příjemné, kulturně aktivní a pohostinné město, do kterého se stojí rozhodně vracet.
1: Hudební hvězdy i tradiční folklor tady máme probrané, ale co velkolepý sobotní historický průvod a na jaké dobroty se můžete těšit na jarmarku, o tom si s našimi hosty popovídáme už za chvíli, tak zůstaňte s rádiem.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klima Styl,
3: www.klimastyle.cz.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kůza v kudím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii.

0: V čase 8 hodin 17 minut pokračuje raní zda rádia. Jejich našimi hosty jsou stále místo starosta Hodonína Ondřej Fialík a ředitel Domu kultury Petr Hruška. Pánové, ještě jednou krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Děkujeme.
2: Dobré ráno.
0: Společně zveme na letošní svatovavřinecké slavnosti a už doteďka jste slyšeli, že ten program bude fantastický, že je opravdu nabitý. Pane řediteli, jedním z vrcholů sobotního programu je tradiční historický průvod. Co všechno letos nabídne a co čeká návštěvníky po jeho příchodu na Masarykovo náměstí?
1: Historický průvod vyjde v sobotu dopoledne přesně v 10 hodin od Domu kultury a zamíří ulicemi města na Masarykovo náměstí, tak jak vždycky. Mm-hmm. V průvodu se představí bubeníci, vlajkonoši, městská stráž, ne naše městská policie, ale městská historická stráž, mm-hmm. zástupci jednotlivých cechů i vedení města v dobových kostýmech. Po příchodu průvodu bude následovat slavnostní ceremonie na hlavním pódiu. Prozradím, trošku to bude jinačí. Jednotlivé cechy předstoupí před zástupce purkmistra se svými žádostmi. Dojde také na veselý spor dvou vinařů o pančování vína, který bude muset zástupce purkmistra spravedlivě rozsoudit, takže na to se doopravdy velice těšíme.
2: To bys nedopadne. To bys nedopadne, ty, abys se neprozradil.
1: A jenom lehce. Celé ceremonie vyvrcholí slavnostním povolením jarmarku a hodů. Návštěvníci se tak nejen pobaví, ale symbolicky se přenesou do historie města. Mm-hmm.
0: Pane místostarosto, také vedení města se průvodu tradičně účastní v historických kostýmech. Jak toto roli prožíváte vy osobně?
2: Tak je to samozřejmě trošku jiná role, než na kterou jsme z radnice běžně zvykli, ale právě o tom to je a to je to kouzlo. Člověk se na chvilku vystoupí ze své každodenní pracovní pozice i z nějaké takové komfortnější zóny, oblekne si historický kostým a stane se součástí toho historického příběhu města, příběhu, který potom dál pokračuje, protože se přesouváme zase na hody, takže máme zase ten folklorní příběh od neděle a osobně tyto tradice vnímám jako pěkný způsob, jak se potkat s obyvateli mnohem bezprostředněji. A myslím, že je správné, aby vedení města nestálo stranou, ale aktivně se zapojilo do událostí, které patří všem obyvatelům Hodonína.
0: Pánové, nevím, jak to máte vy, ale vždycky, když slyším takovou pozvánku, tak je začne kručet v břiše, takže k pořádné veselici samozřejmě patří i dobré jídlo a pití. Tak na jaké, řekněme, řemeslníky a speciality se můžeme těšit na vavřineckém lidovém jarmarku? A mysleli jste v gastrozóně i na rodiny s dětmi nebo na návštěvníky, co mohou třeba jen bezlepkové jídlo?
1: Teď jsem polkl taky slinu luky, jak se na tebe dívám. Vavřinecký lidový jarmark nabídne tradiční i současná řemesla, poctivou ruční práci, tak jak vždy, a originální výrobky. Při výběru prodejců se opravdu snažíme, aby nabídka byla kvalitní a pestrá. Gastrozóna, tak jak si říkal, nabídne klasické festivalové občerstvení, různé speciality, regionální pokrmy, sladké i slané dobroty, vinařské speciality, samozřejmě na Moravě, že? Osvěžující letní nápoje. Mysleli jsme také na rodiny s dětmi, návštěvníky, kteří hledají lehčí nebo bezlepkovou variantu a musím dodat, že letos chystáme i zvláštní takovou zónu, kde si lidé doopravdy můžou sednout v klidu pod slunečníkama, odpočinout, dát si dobré jídlo a k tomu máme ještě novinku pro letošní rok, nevím, jestli můžu, pane místostarosto, prozradit, ale už jsem to nakousl. Budeme mít i druhou velkoplošnou obrazovku, takže ty lidé doopravdy budou sledovat vše, co se děje na pódiu i mimo pódia.
0: Nikomu nic neunikne.
1: Ale to jenom jako doopravdy mezi nama.
0: Jasně, jasně.
1: Děkuji.
0: To neslyší těch 100 000 lidí, co nás neposlouchá.
2: Já se na to zamyslím nad tím ještě a nevím, jestli to opět opravdu budeme pouštět.
0: No, program probíhá několik dnů a je určen různým generacím. Co konkrétně byste doporučili rodinám s dětmi, mladým lidem a co třeba milovníkům folkloru?
1: Díky, Luky, protože doopravdy zase letos máme trošku takovou jinou změnu. Rodinám s dětmi bychom doporučili především historický sobotní průvod a ceremonii, řemeslný jarmark a vystoupení Bo Cirk Company. Měli jsme jej na Vánoce, doopravdy jsou to profesionálové. Nebudu už víc prozrazovat. V pátek uvidí stand-up kouzelníka Karla Pomahače a v sobotu novocirkusová představení Zamotaní, gentleman večerní benátskou party s velkýma loutkami Oculus. Dopravdy je se na co těšit. Mladým lidem bych doporučil především páteční večer s Ksindlem X, kapelou Checkpoint, sobotní koncert Street 69, opět nechci prozradit, ale budou tam mít nový svůj hit čerstvý. Tomáše Kluse, Jiné kafe. po kterých bude pokračovat diskotéka DJ Radia Jih. Milovníci folkloru by určitě neměli vynechat sobotní vystoupení regionálních souborů ani nedělní mši, kterou provede jako hlavní celebrant otec Pavel Fatěna, kněz z poutního místa Žarošice, takhle to mám krásně od pana děkana napsané, krojový průvod, povolení hodů a večerní zábavu s dambořankou a cymbalovou muzikou Neoveska. V pondělí potom slavnosti zakončí hodová zábava a miločanka a taky slavnostní mše.
0: Tak to, dámy a pánové, slyšíte sami, bohatý programy, skvělé jídlo jsou připraveny. Jak to ale bude se vstupným? Kde pohodlně zaparkovat a na co si naši hosté, na co se naši hosté těší úplně nejvíc, to se dozvíte už za malou chvíli tady na Rádiu Jih.
3: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: díky, že jste s Rádiem X, Rádiem Jižní Moravy. A v Horonině to od 7. do 10. srpna pořádně ožije svatovavřineckými slavnostmi. Dnes jsou s námi ve studiu stále místostarosta Ondřej Fialík a ředitel Domu kultury Petr Hruška, na kterého míří další otázka. Pane řediteli, pojďme k praktickým věcem, které části programu budou pro veřejnost zdarma a na které bude potřeba zakoupit vstupenku.
1: Tak celý páteční a sobotní program, tak jak už je to dlouhá léta, je pro návštěvníky zdarma. Bez vstupného si teda mohou užít všechny hlavní koncerty, historický průvod, jarmark, folklorní program i vystoupení, právě jak jsem říkal, Bocir Company. Vstupné se platí až na nedělní a pondělní hodové zábavy. V neděli činí základní vstupné 250 korun a zlevněné 100 korun. V pondělí je vstupné 150 korun, zlevněné 70 korun. Krojovaní mají v neděli i v pondělí vstup zdarma. Takže kdo má doma kroj, dejte si kroj a máte vstup zdarma. Teď si dívám, Lukáši, na tebe, že
0: já už
1: se těší, že...
0: Ne,
1: aha, jo, takhle. Vstupenky budou k dispozici přímo na místě.
0: Takto rozsáhlá akce znamená také dopravní omezení v centru. Co by měli vidět lidé, kteří přijedou autem a kde budou moci pohodlně zaparkovat, pane místostarosto?
2: Tak každopádně bych rád poprosil jak hodoňáky, tak návštěvníky o schovývavost. Je to velká akce, takže jako obvykle budou nějaká dopravní omezení. Musíme počítat s tím, že Masarykovo náměstí nebude, vlastně na Masarykově náměstí nebude možné zaparkovat v období slavnosti. V sobotu 8. srpna od 4 hodin od rána až do neděle 9. srpna do 6 ráno bude náměstí uzavřeno kompletně, včetně části národní třídy od světelné křížové směrem k náměstí. Omezení se dotkne také některých zastávek hromadné dopravy a doporučuji proto sledovat nějaké přechodné dopravní značení, případně pro ty, co dojedou autem, tak bych poprosil, aby zaparkovali mimo bezprostřední centrum a část cesty absolvovali pěšky. Případně samozřejmě můžete přijet vlakem nebo autobusem. Vlastně centrum je v docházkové vzdálenosti od těchto nádraží.
0: Zorganizovat 4 dny zábavy pro tisíce lidí dá samozřejmě obrovskou práci. Kolik lidí a organizací se na přípravě slavností podílí a jak dlouho dopředu se taková akce plánuje, pane řediteli?
1: Já bych chtěl, Lukáši, předem za tuto otázku poděkovat, protože doopravdy svatovařenské slavnosti rozhodně nejsou prací jednoho člověka, ani jednoho oddělení. Na přípravě se podílí celý tým Domu kultury, zástupci města, technické produkce, zvukaři, osvětlovači, pracovníci stavby pódia, pořadatelská a bezpečnostní služba, zdravotníci, městská policie, úklidové služby, dodavatelé, partneři, účinkující, řemeslníci i provozovatelé občerstvení. Nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, ale vidíte, že ten výčet je teda obrovský, obrovský. A teď jsou fakt opravdu rád, že v rádiu vlastně můžeme jim tímto poděkovat. Protože
0: často se na ně zapomíná.
1: Často se zapomíná a to je doopravdy špatně. V součtu jde fakt o desítky lidí. Během samotných slavností ještě o mnohem větší počet. Přípravy trvají mnoho měsíců. Nejprve se sestavuje dramaturgie, oslovují interpreti, potom se řeší smlouvy, technické podmínky, doprava, bezpečnost, jarmark, povolení, uzávěry, marketing, stovky organizačních detailů, je toho strašně moc. Prakticky už krátce, a to je taky důležité říct, už po skončení svatovařinské letošních, my plánujeme už další ročník svatovařinecký. Takže doopravdy, Lukáši, fakt díky za tu otázku a tímto bych chtěl všem, kteří se o to podíleli, obrovsky, obrovsky poděkovat.
0: No a na závěr, pánové, protože čas je neúprosný, za mě asi nejtěžší otázka, protože vy jste dneska pozvali na fantastický program, takže na kterou část letošních svatovavřineckých slavností se vy osobně nejvíce těšíte a proč by si posluchači rádi chtěli právě letos najít cestu do Hodonína? Pozvěte, prosím, každý sám za sebe. Já vím, že už jste na to v podstatě odpověděli, protože říkám, ten program je fantastický, tam si každý najde to své, ale přece jenom, kdybyste měli pozvat.
3: Tak pane místostarosta, si začnete vy, že?
2: Ano. Tak já se osobně moc těším na oba dva průvody, jak historický, tak krojovaný a vlastně na chvíli, kdy Masarykovo náměstí se zaplní lidmi všech generací. Právě tehdy je nejvíc vidět, že slavnosti nejsou jen kulturním programem, ale především společným setkáním obyvatel města a jeho návštěvníků. Všechny posluchače rádia jich proto srdečně zvu od 7. do 10. srpna do Hodonína. Přijďte si užít hudbu, folklor, dobré jídlo, řemeslný jarmark i atmosféru Jižní Moravy. A budeme rádi, když tento sváteční čas strávíte společně s námi.
0: No a v rámci hierarchie na řadě, pan ředitel.
1: Děkuji, děkuji. Já se těším na okamžik, kdy se po měsících příprav otevře program a náměstí začne skutečně žít. Těším se na koncerty, folklor, novinky letošního ročníku, kterou je zapojení, jak jsem několikrát řekl, Bocer Company. Největší radost ale vždy mám z toho, když vidím, že si každý návštěvník našel v programu něco svého. Ano, těším se i na to, jestli spor dvou vinařů pan místostarosta správně rozsoudí. Proto jsem rád, že jsem to říkal až teď nakonec, aby nebylo nic proti mě takhle řečené. Nicméně, posluchače, naše milé posluchače rádia jich bych chtěl pozvat především proto, že letos nabízíme opravdu mimořádně pestrý program. Přijďte do Hodonína za hudbou, tradicemi, jarmarkem, zážitky pro děti, příjemnou letní atmosférou. Věříme, že si od nás odvedete nejen krásné fotografie, selfiečka, ale hlavně krásné vzpomínky.
0: Pánové, moc děkuju za návštěvu ve studiu i za krásná pozvání. Ať se letošní svatovavřinecké slavnosti vydaří na jedničku. To byli místostarosta Hodonína pan Ondřej Fialík a ředitel Domu kultury Petr Hruška. Pánové, mějte se hezké, co daří.
1: Děkujeme za pozvání. Hezký teplý den.
2: Díky a doufám, že se se všemi posluchači uvidíme o víkendu.
4: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8:40 ve středeční radí s Marshmallow a Jonas Brothers, za chviličku Lady Gaga, Bad Romance, teď ale soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: I dneska pro vás máme dvě vstupenky na otevřené vinařství Štěpán Maňák. Právě vinařství Štěpána Maňáka vás zve 29. srpna na otevřené vinařství 2026 do Žárovic. Už teď můžete volat na 518-345-678, protože jakmile lupeny získáte, budete si moci ochutnat, budete moci ochutnat všechna jejich vína, poslechnout si živou hudbu, užít si skvělé jídlo a hlavně letní atmosféru. Tak dobré ráno přejeme komu? Tutkošovi, zdravíme ho, 518-345-678, vstupenky na otevřené vinařství Štěpána Maňáka jsou pro vás připraveny, takže dámy a pánové, v případě, že byste chtěli snoubit fantastickou letní atmosféru Jižní Moravy, dát si dobré víno, poslechnout si muziku a užít si skvělé jídlo. Je to vaše, dobré ráno komu? Ajajajajaj, že by teploty nám zase nafukovaly kabely a vy měli problém se k nám sem dovolat. Dobré ráno komu? Halo, halo, slyšíme se? Ne. Tak to zkusíme ještě jednou. Dáme někomu z vás šanci získat ony lupeny. Nejenom na víno. 518-345-678 i dneska, pokud se to podaří, přes tu telefonní linku budeme někomu z vás pokládat velmi jednoduché otázky a vy si budete dávat pozor na jazyk, kde budete odpovídat ano a nebo ne. Ne. Nedaří se někomu z vás sem dovolat. Poslední šance. 3, 2, 1. Včíl, dobré ráno komu?
2: Ahoj.
0: Tak to klaplo nakonec. Ahoj, tady raní z rádia, jakou pak tam máme?
2: A Radku.
0: A Radka volá odkud?
2: Březhlavy.
0: Raduško, jak ty a víno, jak to jde dohromady?
2: No, tak víno mám ráda. Chodíme si... na nějaké akce.
0: Aha.
2: Takže.
0: No a na jednu takovou akci budeš moci právě získat vstupenky. Mimochodem, dáváš přednost bílému nebo červenému?
2: Bílému.
0: Bílému, super. Tak pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Ano.
0: Držíme pěsti, startujeme právě teď. Dávej si pozor na jazyk. Prosím tě, prozraď, lakuješ si nechty?
2: Nechty si... Určitě, no. Nemám ráda nalakované nechty.
0: Mm-hmm. Byla jsi někdy u moře?
2: U moře jsem určitě párkrát byla.
0: A líbilo se ti tam, že ano?
2: U moře je moc hezky.
0: A prosím tě, ještě jedna otázka. Máš strach z výšek?
2: Z výšek mám velký strach.
0: Takže se bojíš vylézt třeba i na žebřík někam? Už mimo soutěž.
2: To určitě.
0: Tak jo, my to bereme jako fakt, že jsi zdala pozor na jazyk a proto si budeš moci užít 29. srpna otevřené vinařství 2026 v Žárovicích ve vinařství Štěpán Maňák. Blahopřejeme.
2: Děkuji moc.
0: Můžeš nám ještě prozradit, koho vezmeš sebou?
2: No určitě manžela, ten má rád taky víno.
0: Super, tak si to užijte, měj se hezky, zůstat na drátku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
8: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
9: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
1: Rádio Jih.

0: 8 minut a bude 9. Ve finále středeční raní z Dezatem 5. srpna taky Nike. Za chviličku pro vás rockseťáci. No a v rámci ranního tématu jsme se dnes ptali, kolik dáte za oběd. Tedy v případě, že chodíte na nějaké meníčko, nebo berete něco z hladového okna, nebo naopak, zachraňujete rozpočet krabičkou z domu. Píše nám Marek na Facebooku Rádiejch, za meny platím kolem 150 korun, kvalita je ale různá. Někdo dostane pořádnou porci, někde dostanu pořádnou porci, ale jinde zase spíš ochutnávku. Tak Marku, děkujeme, zdravíme a doufám, že se dneska dobře najíš. Přidává se Sonja, u nás stojí meny asi 140, co se ještě dá, ale jak si člověk objedná pití nebo kafe, je hned přes 200. I Soni pak přejeme, dobré chuti. Míška, no ta to má fajn, jelikož jsem 4 měsíce po operaci zmenšení žaludku, tak moje 150 gramová porce mně přijde hodně levně, alespoň tedy momentálně. Míško, zdravíme a děkujeme. No a co Michael? Nejlevnější oběd je u maminky. Stojí mi jen pochvala kuchařce a občas umyté nádobí. Taky dobré, Michale.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nebo Mara ztracený.
1: Zůstaň kýsi a jaká se.
0: Zlín vyplatí novým obyvatelům 8,5 milionů korun. Za co? Rozradí středeční jihomoravské zprávy rádia. Ale ještě předtím vám prozradíme, že tady máme pro vás další soutěž o klimatizaci.
2: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun u

0: bezdrôtovou klimatizaci úplne zadarmo. Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Získejte v Penny Extra Budy na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Hezkou středu, Moravo, je 9.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Na jihu Moravy výrazně přibylo požárů ve srovnání s loňským červencem a Zlín vyplatí novým obyvatelům 8,5 milionu korun. Hasiči v Jihomoravském kraji evidují za červenec už 278 požárů, což je přibližně o stovku více než ve stejném období loni. Kvůli suchu, vysokým teplotám a nepříznivé předpovědi vyhlásil hejtman Jan Grolich od konce července pro celé území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání tak platí přísný zákaz rozdělávání ohně, spalování látek, kouření s výjimkou elektronických cigaret nebo používání pyrotechniky a lampionů. Opatření se vztahuje na lesy a jejich okolí do 50 metrů, dále parky, zahrady, pole a sklady sena či obilovin. Ve Zlíně skončil příjem žádostí o 10 000 příspěvek za přihlášení k trvalému pobytu. O finanční odměnu požádalo 838 lidí. Radnice tak žadatelům rozdělí bezmála 8,5 milionů korun. Proti předchozímu roku se zájem o trvalé bydliště ve městě zvýšil více než pětinásobně. Radnice očekává, že se jí investice rychle vrátí. Díky přílivu nových rezidentů získá městský rozpočet na daňových příjmech desítky milionů korun ročně.
9: Počasí.
8: Jak dnes bude, možná by stačilo říct, vítejte v pekle, ale my budeme konkrétnější. Dnes očekávají meteorologové jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silné. Teploty v Jihomoravském kraji až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji od 36 do 39 stupňů a aktuálně Vlkoš 28, Uherské Radiště 30, stejně jako Slavkov u Brna, ve Velkých Bílovicích měříte 31 stupňů.
7: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
9: Rádio Jih. doprava.
8: Dvě minutky po deváté hodině, zdravíme za volanty, dneska v tom jedeme s vámi, bohužel dnes máme hlášeny dopravní nehody. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Veselým nad Moravou při průjezdu Kůnovicemi zasahuje policie u dopravní nehody dvou osobních vozidel, počítejte s nárazovým zdržením. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky blokuje pravý pruh porouchané osobní auto, tvoří se tam kolona, počítejte tedy také se zdržením. A na dálnici D1 na 186. kilometru směrem na Brno se střetla tři osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně a nezapomeňte na záchranářskou uličku. Šťastnou středeční cestu!

0: zadku. Už za chvíličku The Offspring anebo Dua Lipa, to vše na rádiu, jejich rádiu Jižní Moravy. No a asi se shodneme, že jedna z nejzajímavějších filmových otázek je naprosto jasná a týká se, ano, tušíte správně, sklepa.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: No, ale v těchto úmorných vedrech bych ji s dovolením tu otázku trošku změnil, a to na máte doma klimatizaci a mohl bych ji vidět? Jestli ano, věřte, stále patříte spíš k evropské menšině, protože podle Mezinárodní energetické agentury ji má zhruba každá pátá domácnost v Evropě. Rozdíly jsou ale samozřejmě výrazné, na jihu kontinentu logický a chlazení běžné, zatímco ve střední a potažmo v severní Evropě jsme dlouho spoléhali hlavně třeba na otevřená okna a ventilátory. To se samozřejmě s častějšími vedry rychle a rychleji mění. Spotřeba energie na chlazení mimochodem domácností se v Evropské unii mezi lety 2018 a 2024 dokonce zdvojnásobila. A Evropská komise navíc odhaduje, že do roku 2030 bude pokojovou klimatizaci používat už zhruba 35% domácností. Z klimatizace se tak pomalu, ale jistě stává podobný standard, jakým bylo třeba dříve ústřední topení. No a pokud máte zájem, aby i váš byt nebo dům nabízel komfortnější teploty, když se venku rozpouští i asfalt, doporučujeme poslouchat dál rádio Jich, rádio Jižní Moravy, neboť v tomto létu nabízíme další soutěž o klimatizaci.
3: Rádio Jich, rádio Jižní Moravy.

0: něco pro milovníky kapely Krištof, půlnoční hřích na rádiu Jich, za chviličku Andrea Bocelli a DJ David Guetta. V Německu, představte si to, stihl jeden pár během 90 minut hned dvě zásadní životní události. Zkrátka tempo, jak v tom ostravském vtípku, ne? Proč ostravaci mluvit tak rychle? Bo není čas, píp! No, co všechno snoubenci zvládli, prozradíme na rádiu Jich už za chvilku.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jich vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: práci úplně zadarmo.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Moss Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v Mossu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. Moss Logistics Hustopeče.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101,4. Brno. 105.

0: Sam Smith, za chvilečku Xindle X a Anděl, anebo taky No Doubt a pecka Don't Speak. Někteří novomanželé slaví svatbu celý víkend, to Katarina a Rafael z německého Dormagenu stihli během 90 minut nejenom obřad, ale představte si také narození syna. 33-letá nevěsta začala pocitovat bolesti už během příprav svatby, nejdřív je ale přičítala nervozitě, když však dorazila na radnici, kontrakce už přicházely po minutě a taky mu úřednice nabídla zrychlenou verzi svatby. Obřad nakonec trval pouhopových 9 minut, rychle ano, prstýnky, podpisy a mohlo se frčet do porodnice. Katarina tam zamířila rovnou ve svatebních šatech a krátce na to přivedla na svět zdravého Emiliána. Chlapec vážil skoro 3 kilogramy a měřil téměř 50 centiáků. Svatební hosté mezi tím pokračovali samozřejmě v oslavě na zahradě bez nevěsty a ženicha. Rodina jim prý později přivezla dokonce do nemocnice i horní patro svatebního dortu. No a jak říká novopečená maminka, malý Emiliano se má čile k světu a pije prý jako mistr světa. No pánové, řekněte sami, co víc si může chlap přát, než že si bude muset pamatovat jedno datum, svatby a narození dítěte za ráz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: potřeba Tomáš Klus Dokola. A o tom, že jižní Moravu zasáhlo extrémní sucho, nasycení půdy vláhou je na nule, o tom bude mluvit už za chvíli Markéta Výšková v čerstvých jihomoravských zprávách. No a já vám přeju krásné středeční dopoledne.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: klimatizaci úplně zadarmo.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru.

0: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Minutu po 10. hodině posloucháte Rádio Jih.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Jižní Moravu zasáhlo extrémní sucho a Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Extrémní sucho zasáhlo už 55% území Jihomoravského kraje a čtvrtinu Zlínského kraje. Malé potoky na jihu Moravy na některých místech úplně vyschly a větší toky se drží na minimálních průtocích. Situace má negativní dopad na podzemní vody, kvalitu vody v nádržích i kondici ryb. Nasycení půdy vláhou v Jihomoravském regionu kleslo na nulu, kvůli čemuž rostliny nemají z čeho čerpat vodu. O poznání lepší je situace na východě Moravy, kde nasycení půdy dosahuje na některých místech až 70%. Zlínský magistrát prodá pozemky pod sportovní halou za rekordní sumu. V opakované soutěži uspěla brněnská developerská společnost Rikaja, která za parcely nabídla 365 milionů korun včetně daně. Na místě plánuje postavit 8 domů s převážně bytovými jednotkami. Firma navíc investuje dalších 87 milionů korun do úprav okolních veřejných prostranství, která zůstanou v majetku města. Celkové náklady na výstavbu obytného souboru odhaduje developer na 4 miliardy korun.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Podíváme se tak, jak to vypadá venku, i když ono to tam vypadá poslední dny pořád stejně a je to pořád stejně slunečné a velmi, velmi tropické. Ano, i dneska nás čekají teploty kolem 37 až 40 stupňů. No a vyskytnout se mohou i lokální přehánky či bouřky, hlavně na západní a severní části kraje. No tak kdyby tomu tak bylo, bylo by to super. Ve Zlíně aktuálně měříte 31 stupňů, Žádovice 30, Moravská Nová Ves 31 a Jalubí taky 30.
11: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Jsme s vámi i na cestách. Pozor si dejte na Zlínsku na místní silnici ve Vlachově hoře směrem na Valašské Klobouky. Zasahují záchranáři u nehody autobusu s elektrokoloběžkou. Počítejte tam prosím s omezením. No a pokud jedete po D1, dejte si pozor. Na 196,5 km u Brna směrem na Prahu stojí porouchané vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Kolona má 1 km a štosuje se to dál. Tak šťastnou cestu z Rádiem Jih.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Tak já doufám, že i ve středu 5. srpna si užíváte hezký den, takhle po ránu, dopoledne. Že už jste třeba někde na koupališti, třeba v Kyjově nebo ve Veselí. Pokud tam jste, my vás zdravíme a posíláme share. Užívejte krásný den.

0: krev v žilách. O tom přesně zpívá Ray Dalton ve skladbě, která právě doznívá z éteru rádia jich Blood Running. No a trošku Blood Running byl ve Zlíně, protože teďka nedávno tam policisté zachraňovali život mladému muži, který masivně krvácel z ruky a nohy. No a co se pánovi stalo? Je to v skutku storka, kterou jen tak nevymyslíte. V hlavní roli byly drogy, halucinace a tak dále. No, podrobnosti mám pro vás už za chvilku, tak se na ně počkejte. Teďka třeba Linkin Park nebo Duke Dumont.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelele.
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jste na frekvenci 98,0, tak nás ladíte ve Zlíně a okolí a tam se taky spolu teďka vydáme. O víkendu tam totiž bylo poměrně rušno. V sobotu v noci se tam pohyboval kolem zaparkovaných aut muž a pod vlivem alkoholu a drog trpěl halucinacemi. No, měl pocit, že ho někdo pronásleduje a nenapadlo ho nic lepšího, než se vloupat do autosalonu na třídě Tomáši Bati, ukradnout tam auto a ujet tomuto halucinačnímu přeludu.

0: že s ním prostě ujede pryč. No ale poslouchejte dobře. Uvnitř toho auta zjistil, že jednak nemá klíče a navíc ani neumí řídit vůz s automatickou převodovkou. V tu chvíli už na místo dorazili přivolaní policisté, no a uviděli záběr jak z nějakého hororového filmu, ale tady trošku jako končí sranda, protože všude fakt bylo jako rozbité sklo, hromady krve a v autě zakrvácený muž. No a v tu chvíli jim došlo, že není času na zbyt, rychle muže začali ošetřovat, zastavili krvácení na ruce a také se jim podařilo tlakovými obvazy zastavit silné krvácení na noze a stabilizovaného ho předali záchranářům, kteří ho potom převezli na operaci do nemocnice. Škoda na prodejně a vozidle přesáhla 100 000 korun, no a muži teďka hrozí samozřejmě rok vězení za poškození cizí věci. Já tady musím teda fakt smeknout před policisty, protože ta práce není vůbec jednoduchá a já jako představit si, že takhle mám pomáhat člověku, který prostě někde něco násilně jako se vloupal a ještě je zdrogovaný. Klobouk dolů, pánové, já smekám a posílám vám aspoň takhle na dálku do Zlína Tomáše Klusa a jeho skladbu Dokola. Užívejte hezkou a snad klidnou středu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Asi jste si všimli, že dnešní dopoledne v práci není s Verčou, ale se Šimonem. Je to tak, Verunka si odjela dovolenou, my samozřejmě moc zdravíme a trošku tiše závidíme. Každopádně, pokud se v těchto vedrech pečete v práci stejně jako já, mám pro vás hned po další trojce hitu pěkně ledovou zprávu, konkrétně z brněnské zoo. Nicméně, teďka už Jennifer Lopez nebo Shakira. Krásnou středu z rádia jich přeje Šimon Král.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: monetizaci úplně zadarmo. 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C plus E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
1: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač/prodavačka vodo, topo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24

0: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.

0: Black Eyed Peas. Kapela, jejíž počátky se datují až do roku 1988, stále je tady. Tohle byla jejich pecka z roku 2009, Meet Me Halfway. No a my se půjdeme trošku schladit. Kdo by si totiž nedal v těchto vedrech pořádnou dávku ledu, co? Já bych si ji dal, ale bohužel pro mě nachystaná nebyla. Byla nachystaná v brněnské zoo a dostala ji tam zvířátka. Dorazila ji tam celá tuna, přátelé. 110-kilových pytlů ledu. Led si užili například lišky polární, rosomáci, pandy červené, vlci arktičtí, rysy, soby nebo lední medvědice. Nešlo jen tak o ochlazení, pro zvířata šlo taky o takovou zábavu. Zkoumala ho, okusovala, hrála si s ním a jednoduše si na něj třeba ustlala. Chovatelé tady tomu říkají enrichment, je to zpestření prostředí a podporuje přirozenou aktivitu a zvědavost zvířat. V parné dni tak měla brněnská zoo alespoň na chvíli atmosféru jako na severním pólu. Led tam doručila společnost Iceberg, tak pokud nás teďka poslouchá někdo z této firmy, tak adresa rádia je Brněnská 38 Hodonín, dobře? Děkujeme!
1: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přemka Máčela. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: No a nebo bude Ed Sheeran, Bad Habits. Bad Habits lead to late nights and then alone conversations. Za chvilku už zprávy a v nich bude Markéta Výšková mluvit třeba o nově vzniklém sadu fíkovníků v Břeclavi. Tak se na to počkejte, ladíte Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za...

0: www.klimastyle.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark,

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Je přesně 11 hodin a 2 minuty, posloucháte Rádio Jih, díky, že jste s námi.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Na Břeclavsku vznikl nový sad fíkovníků, daří se i melounům a Zlín letos podpořil kulturu 5 miliony korun. Farmáři ve Starovičkách na Břeclavsku reagují na rostoucí teploty a dlouhotrvající sucho výsadbou subtropických plodin. Obci založili nový sad fíkovníků a na pole vysadili také melouny. Fíkovníkům se v místních podmínkách daří lépe než tradičním meruňkám nebo vinné révě, protože nepotřebují závlahu a neohrožují jarní mrazy. Ze sklizeného ovoce plánují farmáři vyrábět marmelády. Tradiční ovocné sady i mladší vinice na jihu Moravy přitom letošním suchem výrazně trpí. Podle krajské agrární komory leží hlavní budoucnost zemědělství ve šlechtění odolnějších odrůd tradičních plodin. Zlínská radnice rozdělením dotací pro druhé pololetí uzavřela letošní podporu kultury. Celkem město prostřednictvím kulturního fondu rozdělilo 5 milionů korun mezi 124 projektů a organizací. Většina peněz, přes 3,5 milionů korun, zamířila na jednorázové i opakované kulturní akce, jako je například tradiční lešetínský fašaňk nebo koncerty v klubu Zelenáčova šopa. Zbylý 1 200 000 korun získali spolky na celoroční pravidelnou činnost. Žádosti o dotační podporu na první polovinu příštího roku začne radnice přijímat v říjnu.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Tropické teploty se nám nevyhnou ani dnes. Při většině slunečné a jasné obloze vystoupají teploměry na 37 až 40 stupňů. Odpoledne mohou dorazit přehánky či bouřky. No a aktuálně měříte v Hodoníně 32, Břeclav a Mutěnice 33 a pozor, Hroznová Lhota už 34. Tak si dejte něco dobrého na pití a buďte s náma.
8: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
10: Rádio Jih, doprava.
9: Podíváme se na to, jak to vypadá aktuálně na cestách. Na Brněnsku ve Střelicích v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 220. kilometru stojí v připojovacím pruhu odstavená dodávka s přívěsem. Tak pokud tam jedete, dejte si pozor. Přejeme vám šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Jsme Rádio Jih.

mamce skočit do bazénu, jenže ne každé koupání končí tak příjemným zážitkem jako třeba doma v bazénu. Za chvíli se totiž vydáme do Brna, kde dostalo letní koupání ve Svitavě hodně nepříjemný nádech. Podrobnosti o tom už za chvíli na Rádiu Jih.

0: ladíte vlny Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. No a jak už jsem avizoval, na frekvenci 105,1 teď plujeme do Brna. Tam totiž víkendové letní koupání ve Svitavě narušil hodně, hodně nepříjemný nález. Lidé objevili nedaleko lávky Simony Moniové v Maloměřicích a Obřanech pravděpodobně zvířecí vnitřnosti. Proto odnesl až k Břehové ulici poblíž splavu, kde je z vody vytáhli členové říční jednotky městské policie a nechali je bezpečně zlikvidovat. Jak se do řeky dostali, zatím není jasné. Strážníci nemají důkazy o pytláctví a podle myslivce mohli pocházet třeba taky z uhynulého zvířete. No, událost ještě bude dál posouvat povodí Moravy kvůli nějakému možnému znečištění toku. Každopádně, pokud i vy se chodíte v létě koupat někam k řece, tak raději zkontrolujte nejen teplotu vody, ale i to, co třeba právě plave kolem vás. Mohli byste být nepříjemně překvapení. No, my teď na rádiu jich zamíříme do mnohem příjemnějších vln, a to těch hudebních. Taylor Swift, Adele a nebo DJ Bobo, to je pro vás nachystané v další čtvrthodince. Šimon Král vám přeje krásné středeční odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

U nás na rádiu jich rozhodně je party. Doufám, že jste si udělali malou party i tam, kde nás právě ladíte. Ať už je to v práci, nebo třeba jen na koupališti. Tohle byl DJ Bobo. Pokud patříte mezi fotbalové fanoušky našich vesnických manšaftů, zbystřete. Mám pro vás totiž velmi důležitou informaci.

0: více než 20 mužstev. Podrobněji si o tom povíme už za chvilku na Rádiu Jih. Do té doby posílám třeba Evu Farnou nebo Pink. Krásnou středu.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: bezdrátkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 100.

0: Ladíte rádio jich? Tohle byl Mark Korn a jeho hit Ragagabam. Tak já doufám, že vás to rozproudilo stejně jak mě. Každopádně my se teďka přesuneme na fotbalové hřiště, jak už jsem sliboval, protože amatérský fotbal ve Zlínském kraji čeká velká změna. Nadcházející ročník bude poslední, kdy se sedmá liga, dříve první B třída, odehraje ve třech skupinách. Od další sezóny zůstanou už jen dvě skupiny po 14 týmech. Počet mužstev se tak sníží ze současných 42 na 28. Z krajské soutěže kvůli tomu se stoupí nejméně 17, v krajním případě až 22 klubů. Základní předpoklad počítá se sestupem 6 týmů z každé skupiny, no ale konečné číslo ovlivní také vývoj ve vyšších ligách. Zlínský krajský fotbalový svaz chce změnou posílit okresní soutěže a zároveň zvýšit kvalitu sedmé ligy. Nová soutěž nebo nová sezóna začíná už teďka o tomto víkendu, takže boj o záchranu bude tentokrát mimořádně tvrdý. No ale my v Atletiku Suchá Los nepomýšlíme na žádné záchranné akce. My chceme bojovat o první příčky, tímto zdravím celý manšaft Atletika Suchá Los a třeba to vykopeme z té deváté ligy do osmé. Posílám vám Robbie Williamse Supreme, užívejte krásné středeční odpoledne s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Tři sestry a jejich Mexiko v horkém středečním polední na rádiu jich. No a kdo si myslí, že u nás panuje vedro jako v Mexiku, ten se plete. Tam dnes čekají maximálně 25 stupňů, zatímco u nás může být až 40. Takže sombrero dolů, dneska jsou tropy na jižní Moravě. No a já vám budu ještě trošku zatápět pod kotel, protože mám nachystaný další hity pro dobrou náladu. Dorazí třeba Sigala Sweet Lovin'. Nebude chybět ani novinka od Bebe Rexy, New Religion. No a výlet na Slovensko si uděláme s Adamem Ďuricou.

0: No, ale k zprávy. Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Za kolik? To se dozvíme od Markety Výškové už za pár okamžiků. Od mikrofonu Rádia Jih vám přeje pohodové odpoledne Šimon Král.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za.

0: organizaci úplně zadarmo.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
7: Na rádiu jich jsou přesně 2 minuty po 12. hodině.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Jižní Moravu zasáhlo extrémní sucho a Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Extrémní sucho zasáhlo už 55% území Jihomoravského kraje a čtvrtinu Zlínského kraje. Malé potoky na jihu Moravy na některých místech úplně vyschly a větší toky se drží na minimálních průtocích. Situace má negativní dopad na podzemní vody, kvalitu vody v nádržích i kondici ryb. Nasycení půdy vláhou v Jihomoravském regionu kleslo na nulu, kvůli čemuž rostliny nemají z čeho čerpat vodu. O poznání lepší je situace na východě Moravy, kde nasycení půdy dosahuje na některých místech až 70%. Zlínský magistrát prodá pozemky pod sportovní halou za rekordní sumu. V opakované soutěži uspěla brněnská developerská společnost Rikaja, která za parcely nabídla 365 milionů korun včetně daně. Na místě plánuje postavit 8 domů s převážně bytovými jednotkami. Firma navíc investuje dalších 87 milionů korun do úprav okolních veřejných prostranství, která zůstanou v majetku města. Celkové náklady na výstavbu obytného souboru odhaduje developer na 4 miliardy korun.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Rtuť teploměru v našem kraji stoupá pomalu, ale jistě nahoru. Brno aktuálně hlásí 33 stupňů, Klobouky u Brna 35, Buchlovice 35 a Kněždub už 36. Tak jsem zvědavý, jestli i dneska budou padat nějaké teplotní rekordy, protože opět hlásí maximálky až kolem 40 stupňů.
10: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Jsme s vámi taky na cestách. Dejte si pozor na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Se vytvořila 2,5-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. No a zdržet se můžete taky na dálnici D2 na 41. kilometru směrem na Brno. Stojí tam kamion po požáru pneumatiky. Před místem už se vytvořila 1,5-kilometrová kolona. Jezděte opatrně, s rádiem Jih.

0: pátek, protože ve Znojmě bude v tento pátek to mimořádně křupat. Hradní ulici, okolí rotundy svaté Kateřiny a nově také nádvoří Znojemského hradu zaplní slavnosti okurek. Od 10 hodin nabídnou rekordní degustaci více než 40 vzorků, kuchařské show, farmářské trhy i řemeslné dílny. Chybět nebudou soutěže o nejlepší sterilovanou okurku a rychlokvašku, plněný zavařovací sklení na čas, ani premiérové klání v pití okurkového láku. Pro děti jsou připraveny divadelní představení, atrakce a tvořivé aktivity. Návštěvníci si prohlédnou také historické traktory. No a večer zahraje Jojo Band a kapela Pekař a program uzavře DJ Hruška. Více informací najdete na www.znojemskabesera.cz a slavnosti okurek začínají v 10 dopoledne a vstup je tam zdarma. No tak mě jen mrzí, že jsem to nevěděl dřív, protože letos jsem poprvé zavařoval okurky, mám celých 40 sklenek, no a věřím, že kdybych je stihl dodat jako ty vzorky, tak bych se určitě umístil na bedně, že jo? No, od okurku zpátky k muzice, no a pak taky k vínu, protože nás čeká vinařovo okénko a ještě před ním Bibi Rexa a Adam Ďurica. Užívejte pohodový den z Rádia Mích a pokud právě obědváte, tak dobrou chuť.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele, hej, firmu Klimastyle, lelelele.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Je horko přes den i v noci a vinice jsou ve stavu před kolapsem. Zejména mladá výsadba, pokud nebyla zalévána, prostě hyne. Listy jsou svěšené a chybí jim plnost. V sobotu nás přešel několikaminutový déšť, ale nestačil půdu svlažit, jen zvýšil riziko plísňových chorob. Včera na večer foukal z vinic mírný vlahý větřík, ve kterém bylo cítit silně spory plísně, takže doporučuji preventivní ošetření. Do postřiku přidejte rozhodně i výživu, například kalcifit, který zabrání stenčení slupky a následně praskání bobulí. Pokud se tak už stalo, ošetřete prasklé bobule přípravkem Vitisan. V této souvislosti bych doporučil, pokud půjdete ošetřit vinice, použijte rovnou i něco proti obalečům. Blíží se vinobraní, hrozny začnou sládnout, miniaturní vpichy do bobulí obalečem okamžitě přilákají vosy a zkáza je hotová. Takto poškozené hrozny pak do vína dostávají těkavky, oxidační tóny a svíravost. Na obaleče doporučuji Spintor, Sanium Ultra, Mospilan či Lepixon. Aplikujte večer, nebo pokud to půjde, v noci nebo po tmě, kdy motýlci obaleče vylezají mezi révu. Tak to si pohlídejte. Doporučoval bych také příliš neodlisťovat prostor okolo hroznů. Jednak listy alespoň částečně chrání hrozen před silným sluncem a jednak v případě bouří s kroupami, které v tomto počasí hrozí, zachytí alespoň část přívalu krup. V zemích s podobným počasím, jako je nyní u nás, opouštějí odlistování úplně. Rád bych také připomenul, že u nás ve Vinařském domě nyní probíhá velká výprodejní akce na parafínové sudy. Tyto lehké a velmi kvalitní nádoby na víno nabízíme do vyprodajních zásob s 50% slevou. Stejně jako různé typy lahví, které jsou nové, ale dlouho skladem a jsou lehce zaprášené. Cena takové lahve je 4,80 Kč a to stojí za návštěvu. Jedná se o běžné druhy lahví na víno, takže žádné velké experimenty. V srpnu také začal další maraton hodnocení a výstav vín. Měl jsem tu čest se minulý týden jako předseda komise zúčastnit dnes už legendární soutěže pořádané cechem kyjovských vinařů. Hodnotilo se 359 vzorků, většinou velmi kvalitních pinotů a chardonnay. Vzorky se sešly z celého světa a tuto sobotu 8. srpna v době od 14 do 22 hodin v krásném prostředí malého amfiteátru před gymnáziem v Kyjově se vám všechna vína představí. Jde o jubilejní 20. ročník galerie Ruanský vín a parta skvělých organizátorů této mimořádné výstavy určitě vše perfektně připraví. Ostatně jako vždy. Milovníci vína, přijďte si vychutnat pinoty v sobotu do Kyjova. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc rádi a máme pro vás opět novinky z regionu. Konkrétně máme dobrou zprávu pro všechny, kdo ve Zlíně a Otrokovicích cestují městskou hromadnou dopravou. Letní jízdy budou totiž zase o něco příjemnější. Podrobně

0: tahle pecka letí taky pro ně. Ať zvládají to vedro doma a vy zvládejte vedro kdekoliv, stať už v práci nebo někde na kupku. Užívejte krásnou středu. Zdraví, zdraví Šimon Král.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za

realizaci úplně zadarmo. Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteatru

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Každý už tam bude.
2: Přestaň! Chtěl mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

Can't Stop the Feeling. Ústřední skladba z rodinného filmu Trollové mimochodem. Zněla z Eteru Rádia jich krátce po 3/4 na 1. No a jak už jsem sliboval, mám pro vás dobrou zprávu z našeho kraje, konkrétně přímo ze Zlína. Cestování MHD ve zlínské aglomeraci je totiž letos o něco příjemnější. Dopravní společnost Zlín Otrokovice má aktuálně 37 klimatizovaných trolejbusů a 33 autobusů. Bez chlazení tak zůstává už jen 6 vozů a ještě loni přitom klimatizaci nabízelo pouze 25 trolejbusů a 28 autobusů, takže je to teďka pecka. Dopravce dává ty klimatizované vozy přednostně, nasazuje, no a řidiči zapínají chlazení až ve chvíli, kdy venkovní teplota přesáhne 28 stupňů. Což samozřejmě teďka tyto dny není moc problém, dokonce pomalu ani v noci to neklesá, že, tak nízko. Ale pro srovnání třeba v Brně, tam v systému IDS IMK se klimatizace spouští už při 22. A já si myslím, že to je možná trošku nazváženou, že vy Zlíňáci, otrokáři, ne, otrokáři,

0: 8, anebo jestli vám tam horko, a když tak napište na dopravní společnost Lino Trokovice, a že to mají v Brně jinak a že třeba, kdyby to bylo už při 25, tak by to bylo něco příjemnější. No nic, my jdeme dál, dáme si další tip pro tu náladu. IMT Smile, Backstreet Boys, nebo Mark Dan, to je to, co pro vás mám na rádiu jich nachystané. Doufám, že si užíváte krásnou středu někde na koupáku a budeme hrát pro vás. Mějte se hezky.
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
2: Rádio Jich.

Rádiu X jsme trošku zpomalili takhle těsně před jednou hodinou, takové poobědové tempo bych řekl, ale nebojte, i v další hodině budeme hrát opět hity pro dobrou náladu a opět budeme hrát i rychle. Čeká nás třeba Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu. OK, protože jsem nedávno hrál na francouzsko-české svatbě, dáme si taky něco francouzského, čeká vás

0: podpořil kulturu 5 miliony. Bude mluvit Markéta Výšková už za chvíli v Jihomoravských zprávách. Ladíte rádio, zůstaňte s námi.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: Right značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: Vánoce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Minutu po 13. hodině posloucháte Rádio Jih.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Na Břeclavsku vznikl nový sad fíkovníků, daří se i melounům a Zlín letos podpořil kulturu 5 miliony korun. Farmáři ve Starovičkách na Břeclavsku reagují na rostoucí teploty a dlouhotrvající sucho výsadbou subtropických plodin. Obci založili nový sad fíkovníků a na pole vysadili také melouny. Fíkovníkům se v místních podmínkách daří lépe než tradičním meruňkám nebo vinné révě, protože nepotřebují závlahu a neohrožují jarní mrazy. Ze sklizeného ovoce plánují farmáři vyrábět marmelády. Tradiční ovocné sady i mladší vinice na jihu Moravy přitom letošním suchem výrazně trpí. Podle krajské agrární komory leží hlavní budoucnost zemědělství ve šlechtění odolnějších odrůd tradičních plodin. Zlínská radnice rozdělením dotací pro druhé pololetí uzavřela letošní podporu kultury. Celkem město prostřednictvím kulturního fondu rozdělilo 5 milionů korun mezi 124 projektů a organizací. Většina peněz, přes 3,5 milionů korun, zamířila na jednorázové i opakované kulturní akce, jako je například tradiční lešetínský fašaňk nebo koncerty v klubu Zelenáčova šopa. Zbylý 1 200 000 korun získali spolky na celoroční pravidelnou činnost. Žádosti o dotační podporu na první polovinu příštího roku začne radnice přijímat v říjnu.
9: Rád. Radio Jih. Počasí.
8: Předpověď pro dnešní den nelhala, teploty se nám opravdu dostávají na dnešní maxima. Břeclav aktuálně hlásí 35 stupňů, Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou 37. No a zdravíme taky do Kyjova, kde teploměr ukazuje 36 stupňů.
7: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Pokud nás posloucháte za volantem, máme pro vás taky informace z dopravy. Na Vyškovsku mezi Bučovicemi a Bohatými Málkovicemi u odbočky na Kojátky havarovala dvě osobní auta. Vozovka je průjezdná Kyvadlově, tak si tam dejte pozor. No a jezdíte opatrně a díky, že jste s námi.

teprve 27-letá anglická zpěvačka, skladatelka, držitelka už 4 cen Brit Awards a taky hudební ceny Grammy. Právě teď zněla na rádiu jich 10 minut po jedné hodině. No a my se vydáváme zpátky k nám do regionu. Milovníky noční oblohy čeká totiž na jižní Moravě i ve Zlínském kraji mimořádná podívaná. Řeč je o pozorování Perseidů, které se kvapem blíží a letos navíc nebude rušené ani svitem měsíce. Kolik Perseidů můžete za hodinu spatřit a kde jsou ideální místa pro pozorování? To vám prozradím už po další dvojce hitu pro dobrou náladu v éteru Ráda jich. Teď vám posílám Davida Guettu.

před půl druhou na Rádiu Jih. No a teďka k nám na Jižní Moravu a do Zlínského kraje. Protože k nám se blíží jedna z nejkrásnějších nocí tohoto roku. Alespoň co se pozorování hvězdné oblohy týká. Meteorický roj Perseid vyvrcholí v noci ze středy na 13. srpna. No a letos nabídne mimořádně dobré podmínky pro jeho sledování. Měsíc totiž bude krátce ponovu, takže oblohu nebude rušit jeho světlo. Od půlnoci do rozbřesku můžete na tmavém místě daleko od měst vidět zhruba 50 až 80 meteorů za hodinu. Dalekohled na to není potřeba, stačí prostě volný výhled na oblohu a trocha trpělivosti. Kdybyste chtěli zajet tady někde poblíž, tak Hvězdárna v Uherském Brodě nabídne ve středu od 7 večer pozorování částečného zatmění slunce a od 9 potom taky pozorování Perseid. No a k dispozici budou i dalekohledy. Jinak Perseidy můžete samozřejmě pozorovat i mimo tyto data, viditelné by měly být až do 24. srpna. Tak pokud jste fascinovaní hvězdnou oblohou stejně jako já, rozhodně

máme pro vás tip, kam vyrazit. Divadelko Květinka přiveze do Cyklosféry Srpen plný pohádek. Pohádky se budou hrát vždy ve středu, no a začíná se právě dneska v 18 hodin pohádkou Pár kouzelných slovíček. Ta dětem hravou formou připomene pravidla slušného chování. No a další středy jsou pak pro

0: si tam mrkli na pohádku, tak rozhodně vyražte, protože věřím, že to bude stát za to. Na rádiu jich posíláme další tip pro dobrou náladu.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jich vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jich už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lady Gaga na rádiu Jich těsně před 1:45 a stůvala Born This Way, přede mnou už je Vlasťa Mací. Vlastiku, ahoj.
1: Nazdar, Šimone, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia Jich. Co ty tady, prosím tě?
0: A prosím tě, Verča si odjela na dovolenou, rozumíš, kam se odletěla, až nevím, do Turecka nebo kam.
1: Ano, ano.
0: Tak já jsem musel prostě za to zabrat, dorazil jsem, víš, na nouzové volání SOS.
1: Jestli nás třeba teďka poslouchá, tak chceš taky dovést Turkyňu?
0: Rozhodně, rozhodně.
1: No, ano, tak Verčo, jestli nás posloucháš.
0: Mojže, to říkej.
1: Dobře, ale Turkyně je kukuřice tady na jihu Moravě.
0: Prosím tě, Vlastiku, řekni mi, nebo takhle, já jsem dneska mluvil tady ve vysílání o Zlínské, o Otrokovické MHD, víš, že přijde nějaké autobusy, trolejbusy s klimatacema.
1: Ano, ano,
0: ale vím, že ty jezdíš vlakem.
1: Ano, ale já jezdím i MHDčkem, to je překvapení,
0: to
1: ano,
0: je překvapení,
1: já už to mám tak podchycené, že já vlastně vůbec neřeším, do čeho nasedám a nasednu a jedu.
0: Hej,
1: to je ale jakože nejlepší, jakože víš co, jakože neřešíš, jestli ještě kolik minut máš na to, jestli ti vydrží ta jízdenka, neřešíš, že ti ujela dvojka, protože si počkáš na šestku a podobně a to je jakože...
0: To je dobrý život, víš, u nás na vesnici já to neznám, prostě,
1: ne?
0: Když ti ujede jeden autobus, tak,
1: no, tak máš
0: hodinu a půl,
1: počkej, než a ze Suché Lozi tam, kolik to tam jezdí, jak pravidelně tam jezdí autobus?
0: Tak co hodinu?
1: Co hodinu?
0: Samozřejmě ráno, když je špička, tak třeba jsou dva během hodiny, ale potom už zase
1: no, je mi to
0: a někdy třeba jsou dvě hodiny interval.
1: A v zimě třeba, když to tam pěkně tak nafouká, tam jak se jede ze zadu,
0: tak
1: vůbec nic.
0: To mají větší radost děti, víš, do školy, no. Takže, ale když mluvíš o tom sněhu, já si myslím, že teď by nám trošku bodl, že? Nějaký snížek.
1: No určitě, na osvěžení, 100%.
0: Hodinu

0: na Calvin Harris a hlavně...
1: No moc toho neslibuj.
0: Vlastně Maci.
1: Jak jsme to prokecali, tak bude tak jeden song.
0: No tak něco vám pošle. Mějte se krásně, užijte zbytek středy.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Chápu se mnou, 13 hodin 54 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto jsou Krištof, zůstaň tu se mnou a když zůstanete, tak vám slibuju, jakože se Vlasta Macík jmenuju, že si dáme třeba Pussycat Dolls z jejich Buttons. Budou taky Kabáti, jejich Malá dáma. A dáme si také americké R.E.M. Losing My Religion. Ředitel sanatoria Pálava těsně před otevřením odchází, také o tom budou další humorovské zprávy, které si pro vás připravila Jitka Němá, tak vám přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000.

0: inspiraci úplně zadarmo.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač-prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
5: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
6: Hezké středeční odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Ředitel sanatoria Pálava těsně před otevřením odchází a strany podaly kandidátní listiny do komunálních a senátních voleb. Léčebně rehabilitační ústav Sanatorium Pálava v Pasohlávkách přišel nečekaně o ředitele. Antonín Vodák odchází z čela nového zařízení za více než 800 milionů korun po zhruba roce ve funkci. Vyslyšel nabídku ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Ke změně dochází jen několik týdnů před plánovaným zářijovým přijetím prvních pacientů po cévních mozkových příhodách či úrazech. Vedení krajské společnosti Jihomoravská zdravotní ujistilo, že odchod ředitele zahájení provozu neovlivní. Dočasným řízením ústavu bude pověřen místopředseda představenstva Petr Kizling. Včera odpoledne vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových komunálních a senátních voleb. O místa v zastupitelstvech se 9. a 10. října bude ucházet například v Brně 16 uskupení, v Hodoníně 10, v Břeclavi 9 a v Kyjově 7. Souběžně s komunálními volbami proběhne i první kolo voleb do Senátu. Na jihu Moravy lidé vyberou senátory v obvodech Brno město, Vyškov a Znojmo. Ve Zlínském kraji pak na Zlínsku a Uherskohradišťsku.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty v Hodoníně, v Hluku, v Moravském Písku a v Zaječí. Aktuálně měříte 37 stupňů Celsia. Ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 34 až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 33 až 36.
5: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih, doprava.
6: Pojďme se podívat také na silnice na Břeclavsku. Na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila 2,5-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z Rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio. Rádio Jižní Moravy.
6: Jak se tak dívám, co nás čeká dneska, tak samozřejmě za nějakých 16-17 minut budeme vyjmenovávat dnešního slavence, tak pokud někoho máte, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, napište pouze jeho jméno, příjmení a obec, odkud je a pošlete to na 606 703 88.

0: slavil narozeniny, přidáme přání do Vlkoša, Mistřína, Zlína i Brna a nebude chybět ani fórek spjatý právě s 5. srpnem, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je mimo jiné den blogerů a den ústřic. 5. srpna se narodil naprosto fascinující muž, slavný francouzský spisovatel Guy de Maupassant. Byl to mistr v pozorování lidí a lidské povahy a zanechal nám myšlenku, která skvěle vystihuje, jak si zjednodušit život a nestrácet energii věcmi, které stejně neovlivníme. Tak dobře poslouchejte. Mám rád lidi, kteří vědí, co chtějí. A ještě víc ty, kteří vědí, co nechtějí. Kdyby ještě žil, mám mě rád, protože s tímhletím naprosto souhlasím. Je to taky jedno moje osobní zamýšlení a je úplně stejné. Já jsem si tak jakože uvědomil, že možná není až taková hloupost to, že nevíte, co v životě chcete, ale spíš to, že nevíte, co v životě nechcete. Ujasnit si, co v životě nechcete, ať už v práci, ve vztazích nebo v tom, jak trávíte volný čas, je často mnohem jednodušší první krok, než hned vědět, kam přesně míříte. Šetří to váš čas, nervy a taky energii. No a když máme ten den ústřic, dáme si jeden vtípek na toto téma. Přijde chlapík do francouzské restaurace, zrube se tam pomocí francouzského koňaku, jak zákon káže, a když k němu přijde číšník, jestli bude platit, zeptá se: můžu platit perlami? Ano, zajisté. Tak mě dejte ještě 3 ústřice a držte mi palce.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to jsou američtí R.E.M. Losing My Religion. Tak, 4 letní večery, 4 filmy a kino pod širým nebem. Do Buchlovic se už ve čtvrtek, to znamená zítra, vrátí oblíbený toulavý biograf. Kompletní program prozradíme za chvíli na rádiu Jih, tak rozhodně držte vlnu. A já bych chtěl poděkovat za nás všechny v rádiu, protože jsme teďka dostali sem k nám do rádia normálně výborné zmrzliny z retro cukrárny z Mutěnic. Já jsem si vybral vaječný likér, tak snad nebudu dneska opilý. Děkujeme ještě jednou a do Mutěnic posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za

0: realizaci úplně zadarmo.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přemka Máčela. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Zámecký park v Buchlovicích se od zítřka 6. do neděle 9. srpna promění v letní kino. Toulavý biograf bude promítat každý večer od 20.45 u zámecké čokoládovny. Ve čtvrtek uvidíte film Nikdo to rád v Plzni, v pátek Dream Team, v sobotu Cukrkandl a v neděli Pět švestek. Hraje se za každého počasí, takže deky si raději vezměte sebou, i když dneska to třeba, nebo ne dneska, dneska by to nešlo, že by vám byly úplně zbytečné. Jinak vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek poputuje na dobročinné účely. Tak do Buchlovic samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude třeba Kelis nebo taky Jonas Brothers.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: s Anežkou Veselou a v nich mimo jiné informace také o tom, že samozběry na jihu Moravy zachraňuje rakytník. Počkejte si na podrobnosti.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: klimatizaci úplně zadarmo.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
6: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Dětská hezké středeční odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Samosběry na jihu Moravy zachraňuje Rakitník a nemocnice Kyjov implantovala jako jedna z prvních novou nitrooční čočku. Nepříznivé počasí na jihu Moravy výrazně poškodilo letošní úrodu ovoce a zeleniny. Z důvodu jarních mrazů, krupobytí a sucha ovocnáři v regionu omezují nebo zcela ruší naplánované samosběry. Ovocnářství Buzerla v Moravském Žižkově Kroupy zničily celou úrodu a podnik prodává poškozené plody se slevou. Na farmě ve Velkých Bílovicích pak kvůli suchu zrušili samosběr cibule. Poslední samosběr pozdních broskví chystá od 20. srpna Patria Kobylí. Výjimkou jsou rakitníkové sady v Blatničce, kde pěstitel Josef Kořínek hlásí bohatou úrodu a samosběr odstartuje 15. srpna. Oční oddělení nemocnice Kyjov se stalo jedním z prvních pracovišť v Česku, které pacientům implantovalo novou generaci trifokální nitrooční čočky. Lidé po operaci šedého zákalu tak mohou získat kvalitní vidění na blízko, na střední vzdálenost i do dálky bez nutnosti nosit brýle. Lékaři zákrok provedli pomocí moderního 3D operačního mikroskopu s digitálním navigačním systémem. Ten zobrazuje jemné struktury oka na monitoru ve vysokém rozlišení a umožňuje přesnější průběh operace.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavi, v Uherském Hradišti, ve Velehradě a ve Valticích měříte aktuálně 38 stupňů Celsia. Zítra očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 34 až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 33 až 36.
1: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
9: Rádio Jih. doprava.
8: Zdravíme všechny za volanty, pojďme na silnice. Na Břeclavsku u Ladné ve směru na Podivín došlo ke střetu 3 osobáků s nárazovým zdržením, počítejte v obou směrech. V Brně v ulici Kamenice poblíž kruhového objezdu s ulicí Netroufalky se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, doprava tedy zpomaluje. V Brně v Zábrdovické ulici u křižovatky se Šámalovou havarovala 2 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Očekávejte kratší zdržení. Já se ještě podívám, jestli tam nepřibylo zase něco nového a mám to tady, ano. Na Uhersko-Hradišku v Uherském Ostrohu v Hradišské ulici u křižovatky se Svobodovou havarovala 2 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Máme skoro 3 minuty po 3 hodině odpolední. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem Vlasta Macík a my společně vstupujeme do další hodinky. Tak teď si dáme Banners, za chvíli bude taky Jason Mraz, I'm Yours. Tak přeju krásné odpoledne.

15 hodin, skoro 10 minut. A co nás čeká dál? Obyvatelé brněnské Lesné dostanou po letech nové místo pro letní osvěžení. Už v sobotu se tam vrátí voda, káva i kultura. Podrobnosti uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na rádiu Jih. Tak držte vlnu, my vám pošleme činasky, jejich víno a bude taky slibovaný Dermot Kennedy.

0: a okolí. Po 7 letech se totiž v sobotu znovu otevře brouzdaliště ukrytého bazénu Tesla na brněnské Lesné. Provozovatelé zároveň spustí kavárnu a chystají také pravidelný kulturní program. Areál má být přístupný denně od 9 ráno do 10 večer. Zda se bude za vstup platit, zatím není rozhodnuté. Pro obyvatele Lesné jde o vítané osvěžení, protože kromě krytého bazénu v této části Brna jiné místo ke koupání není. Nejbližší venkovní koupaliště leží v údolí Divišově čtvrti v Králově Poli. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, jsme rádi, že zase budete mít možnost se osvěžit a posíláme vám tam další trojku hitů pro dobrou náladu. Odstartují to Labuš, Be My Lover.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Rádio Jiří Moravy. Mira, i když nemůžeš, tak přidej. A o čem budeme mluvit na rádiu Jiche po další trojice hitů pro dobrou náladu? Řidiče i cestující ve Zlíně čeká o víkendu výrazná komplikace. Silnice pod Městskými Lázněmi se kvůli novému asfaltu úplně uzavře a změny se dotknou také autobusů. Podrobnosti uslyšíte za chvíli tady na rádiu Jich.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jich vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: Rite značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před lety u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
0: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmosu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a

0: Moravy, 15 hodin 42 minuty. A pozor, pozor, ulice Hradská a Osvoboditelů ve Zlíně budou v sobotu 8. a v neděli 9. srpna úplně uzavřené. Silničáři budou v prostoru pod městskými lázněmi pokládat nový asfalt. U závěra Hradské se týká obou směrů mezi centrem a Kudlovem. Řidiči pojedou objížďkou po Březnické ulici. Ulice Na Požáře bude jednosměrná od Kudlova ke Štefáninkově. Autobusová linka 32 zamíří z Kudlova přes filmové ateliéry na náměstí práce a do centra. Některé zastávky směrem k uzavřenému úseku budou bez náhrady zrušené. Hradská od obchodního domu Prior bude během prací dočasně obousměrná. Část u budovy lázní zůstane zavřená. Termín se ještě může změnit podle počasí nebo dalších nepředvídatelných okolností. Mě jenom zarazilo trošku ten obchodní dům Prior, ale budiš, vždycky tam stával, co si budeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a my do Zlína, kde nás posloucháte na 98 FM, posíláme další hit pro dobrou náladu. Divokej byl plakala.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Poslouchejte také po 16. bude Damiano David, The First Time. Dáme si samozřejmě nějakou ženskou, takže bude J-Lo, Let's Get Loud. A z 90. vytasíme 24/7 Is It Love. Strany podaly kandidátní listiny do komunálních a senátních voleb. Také o tom budou další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Aneška Veselá. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: amortizaci úplně zadarmo.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Ředitel sanatoria Pálava těsně před otevřením odchází a strany podaly kandidátní listiny do komunálních a senátních voleb. Léčebně rehabilitační ústav Sanatorium Pálava v Pasohlávkách přišel nečekaně o ředitele. Antonín Vodák odchází z čela nového zařízení za více než 800 milionů korun po zhruba roce ve funkci. Vyslyšel nabídku ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Ke změně dochází jen několik týdnů před plánovaným zářijovým přijetím prvních pacientů po cévních mozkových příhodách či úrazech. Vedení krajské společnosti Jihomoravská zdravotní ujistilo, že odchod ředitele zahájení provozu neovlivní. Dočasným řízením ústavu bude pověřen místopředseda představenstva Petr Kizling. Včera odpoledne vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových komunálních a senátních voleb. O místa v zastupitelstvech se 9. a 10. října bude ucházet například v Brně 16 uskupení, v Hodoníně 10, v Břeclavi 9 a v Kyjově 7. Souběžně s komunálními volbami proběhne i první kolo voleb do Senátu. Na jihu Moravy lidé vyberou senátory v obvodech Brno město, Vyškov a Znojmo. Ve Zlínském kraji pak na Zlínsku a Uherskohradišťsku.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, ve Veselí nad Moravou, v Napajedlích, ve Bzenci a v Archlebově měříte aktuálně 38 stupňů Celsia. Ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 34 až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 33 až 36.
6: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vistacar Hodonín.
8: Rádio Jih, doprava.
7: A míříme také na silnice. Připomínám, že na Břeclavsku u Ladné ve směru na Podivín došlo ke střetu tří osobáků s nárazovým zdržením, počítejte v obou směrech, že v Brně v ulici Kamenice poblíž kruhového objezdu z ulicí Netroufalky se srazilo osobní auto s motorkářem, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, doprava tam zpomaluje, a že na Uhersko-Hradisku v Uherském Ostrohu v Hradiské ulici u křižovatky se Svobodovou havarovala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní jízdní pruh, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám nejenom za volanty posíláme 24/7 a taky Damiana Davida.

0: 15 hodin 10 minut ve středu 5. srpna. Díky za to, že posloucháte. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? V Brně přibyla další možnost, kam vyrazíte za nákupem. Nový supermarket otevřel v areálu bývalých pekáren a nabízí i více než 100 parkovacích míst. Podrobnosti vám nabídneme už za chvíli na frekvencích rádia jich, tak rozhodně držte vlnu.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klima Style, lelelele.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Petka Francie na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. My v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte, na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. V Bohunické ulici v Brně jihu totiž od středy funguje nový Penny Market. Prodejna vznikla v areálu někdejších pekáren a otevřeno má denně od 7 ráno až do 8 večer. Zákazníkům nabízí běžný potravinářský drogistický sortiment, 4 klasické pokladny a čerstvě dopékané pečivo. U supermarketu je 122 parkovacích míst a nedaleko také zastávka Bohunická nebo vlaková stanice Brno Horní Heršpice. Jde už o třetí novou prodejnu této značky v Brně za poslední rok. Síť Penny Marketu se tak ve městě během necelých 8 měsíců rozrostla z 5 na 8 obchodů. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu a já když jsem teďka vlastně tak četl tady tuhletu informaci, že nabízí běžný potravinářský drogistický sortiment, tak mě napadlo, normálně jsem dneska hledal, kde se dají koupit nějaké semínka lučních květinek a podobně a našel jsem to na Megaknihách. Tam bych to hledal.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za chviličku vám za to, za odměnu pošleme Venga Boys, BB Rexu nebo taky Karmach, Just Be Good To Me, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Tohle to je ještě zpěvačka Pink. A po zmiňovaných dalších třech hitech pro dobrou náladu vás přes frekvence rádia jich vezmeme opět do letního kina. Ale pozor, tentokrát se tady nebude promítat žádný film, ale jenom otázky. Cože? Držte vlnu na jihu a dozvíte se víc.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: novou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již toto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Pokračovat budou One Republic nebo taky Jeleni s Janou Kirchner, co bylo dál. Do letního kina v Ratíškovicích se po loňské úspěšné premiéře vrací velký letní kvíz. Začíná v sobotu 8. srpna o 8:30 v areálu Muzea u Kronikářa na Dědině. Soutěžit mohou týmy od 2 do 8 hráčů, které čekají otázky z nejrůznějších oblastí, letní témata, překvapení i ceny pro nejlepší. Startovné je 100 korun za osobu a týmy se přihlašují v registračním příspěvku u Události na Facebooku. Pokladna s občerstvením otevře nejméně hodinu před začátkem. Na místě bude popcorn, párky v rohlíku i čepované a míchané nápoje. Laviček je omezené množství, proto si můžete přinést do Ratíškovic vlastní deku nebo židličku. Kapacita celé akce je omezená. Tak my samozřejmě na letňák do Ratíškovic zdravíme a pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Vintrlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

to je muzika, kterou si zahrajeme po 17. na rádiu jich Očko All Stars, ty si jako já. Bude taky Alexia Ulalala.

0: je v nich mimo jiné, uslyšíte informaci také o tom, že nemocnice Kyjov implantovala jako jedna z prvních novou nitrooční čočku. Podrobnosti přinese Aneška Veselá. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: Mastrakovou klimatizaci úplně zadarmo. Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
5: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v

0: Rychle.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Zatím stále ještě hezké odpoledne, necelá minuta nás dělí od 17. hodiny.
7: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Samosběry na jihu Moravy zachraňuje rakitník a nemocnice Kyjov implantovala jako jedna z prvních novou nitrooční čočku. Nepříznivé počasí na jihu Moravy výrazně poškodilo letošní úrodu ovoce a zeleniny. Z důvodu jarních mrazů, kropobytí a sucha ovocnáři v regionu omezují nebo zcela ruší naplánované samosběry. Ovocnářství Buzerla v Moravském Žižkově Kroupy zničily celou úrodu a podnik prodává poškozené plody se slevou. Na farmě ve Velkých Bílovicích pak kvůli suchu zrušili samosběr cibule. Poslední samosběr pozdních broskví chystá od 20. srpna Patria Kobylí. Výjimkou jsou rakitníkové sady v Blatničce, kde pěstitel Josef Kořínek hlásí bohatou úrodu a samosběr odstartuje 15. srpna. Oční oddělení nemocnice Kyjov se stalo jedním z prvních pracovišť v Česku, které pacientům implantovalo novou generaci trifokální nitrooční čočky. Lidé po operaci šedého zákalu tak mohou získat kvalitní vidění na blízko, na střední vzdálenost i do dálky bez nutnosti nosit brýle. Lékaři zákrok provedli pomocí moderního 3D operačního mikroskopu s digitálním navigačním systémem. Ten zobrazuje jemné struktury oka na monitoru ve vysokém rozlišení a umožňuje přesnější průběh operace.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: V Miloticích a v Babicích aktuálně měříte 38 stupňů Celsia, v Polešovicích a v Kloboukách u Brna potom 37. Zítra očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 34 až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 33 až 36.
5: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Připomínám, že na Břeclavsku u Ladné ve směru na Podivínce dořešuje nehoda 3 osobáků. V Brně v Pisárecké ulici u křižovatky s Veslařskou bourala 2 osobní auta, počítejte se zdržením. A na příjezdu do Uherského Hradiště směrem od Uherského Brodu havarovalo osobní auto do příkopu. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: A protože už máme 2 minuty po 17. hodině, tak vám Vlasta Macík přeje krásný podvečer. Vyjíždíme do té poslední čtvrté společné hodinky, tak věřím tomu, že i tentokrát si to užijeme. Můžu říct, že vás možná nepotěším, no, ze začátku, ale to až za chviličku. Tady jsou Morandy.

Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásný středeční podvečer. No, nepotěšili jste mě, ani já vás nepotěším. Řidiče na jihu Brna čekají o víkendu další omezení. Betonáž mostů ovlivní provoz na křížení dálnic D1 a D2 a úplně uzavře také Kaštanovou ulici.

0: Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy a my v tuhletu chvíli nepotěšíme řidiče. Dobře poslouchejte. Přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu Brna přinese další víkendová omezení. Od pátku 7. srpna od 8 večer do sobotního dopoledne budou silničáři betonovat most nad dálnicí D2. Dopravu mohou podle potřeby zúžit do jednoho jízdního pruhu. Kvůli pracím na dalším mostě bude od 8. srpna od 15 hodin do 9. srpna do 20 hodin úplně uzavřená Kaštanová ulice. Řidiči pojedou po vyznačené objízdné trase. Přestavba má zvýšit kapacitu, plynulost a bezpečnost jednoho z nejvytíženějších dálničních uzlů v Česku. Tak do Brna samozřejmě zdravíme a věříme tomu, že to všechno hladce proběhne. Posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Před malou chvíli Alexia, její velký letní hit Ulalala a co nás čeká ve vysílání rádia jejich po další trojce hitů pro dobrou náladu, dojemné vyznání lásky k otci, synovi a přírodě. Držte vlnu na jihu a uslyšíte podrobnosti. Mezitím tedy Swims, Bruno Mars a slovenští No Name.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jich vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: monetizaci úplně zadarmo.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmosu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: posloucháte Rádio Jih a my vám v tuto chvíli přinášíme přehled toho, co dávají dnes kina na jihu a jihovýchodě Moravy. Tak začneme v kině Svět v Hodoníně, kde dnes ve 20.15 uvidíte českou komedii Pardotky. Na slovensko-česko-maďarské drama Pramen zajděte přesně v 8 do kina Panorama v Kyjově a o 20:30 vás zve kino Hvězda v Uherském Hradišti na dokument Šepot lesa. V srdci tichých lesů, kde se v raní mlze ztrácí stopy rysů, medvědů a jelenů, se režisér Vincent Minier vydává se svým otcem a synem na cestu za dobrodružstvím. Nesnaží se zachytit jen vizuální krásu krajiny, ale i šepot lesa. Každé zašustění listí, každý vzdálený zpěv ptáka či prasknutí větve je ozvěnou dávné moudrosti, kterou mu kdysi předal jeho otec a on se ji teď snaží předat dál svému synovi. Vincent Minier spojuje dechberoucí obrazy přírody s hudbou ticha, aby vytvořil pohádkový filmový zážitek, jenž zpomalí čas a otevře prostor pro vnímání. Šepot lesa je dojemné vyznání lásky k otci, synovi a přírodě. Vizuální báseň, která propojuje generace a zve nás, abychom znovu slyšeli, jak mluví les. Šepot lesa uvidíte a uslyšíte dnes od 20.30 v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Na horor Posedlost skočte dnes ve 20.45 do zlínského multikina Golden Apple Cinema a poslední pozvánka bude na Letňák do Hustopečí, kde dnes promítnou přesně v 9 večer český thriller Říkej mi Lars. Dobře se bavte, užijte si pohodový středeční večer a Vlasta Macík se na vás těší zase zítra ve 2 odpoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: bezpečnostkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
3: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač/prodavačka vodo, topo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Ředitel sanatoria Pálava těsně před otevřením odchází a strany podaly kandidátní listiny do komunálních a senátních voleb. Léčebně rehabilitační ústav Sanatorium Pálava v Pasohlávkách přišel nečekaně o ředitele. Antonín Vodák odchází z čela nového zařízení za více než 800 milionů korun po zhruba roce ve funkci. Vyslyšel nabídku ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Ke změně dochází jen několik týdnů před plánovaným zářijovým přijetím prvních pacientů po cévních mozkových příhodách či úrazech. Vedení krajské společnosti Jihomoravská zdravotní ujistilo, že odchod ředitele zahájení provozu neovlivní. Dočasným řízením ústavu bude pověřen místopředseda představenstva Petr Kizling. Včera odpoledne vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových komunálních a senátních voleb. O místa v zastupitelstvech se 9. a 10. října bude ucházet například v Brně 16 uskupení, v Hodoníně 10, v Břeclavi 9 a v Kyjově 7. Souběžně s komunálními volbami proběhne i první kolo voleb do Senátu. Na jihu Moravy lidé vyberou senátory v obvodech Brno město, Vyškov a Znojmo. Ve Zlínském kraji pak na Zlínsku a Uhersko-Hradišťsku.
5: Rádio Jih. Počasí.
7: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.

Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za.

0: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci.

0: Zaci úplně zadarmo.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo i v rámci přelomu dalšího tropického týdne mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, na severu při zvětšené oblačnosti přehánka nebo bouřka. Noční teploty od 20 do 23 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, na západě více oblačnosti, večer na mnoha místech přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Denní teploty od 33 do 37 stupňů.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Další středeční prázdninový večer na jihu běží. No a ve Velkých Němčicích tento víkend proběhnou svatobavřinecké hody. Mají našlapaný program a já vám vše k němu prozradím už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih.

0: parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete dalším středečním prázdninovým večerem. Kdy ještě přidám informaci k letošním svatovavřineckým hodům, které proběhnou tento víkend ve Velkých Němčicích. Od 7. do 9. srpna tak zažijete stavění máje, diskotéku pod májím, ši, průvod stárku obcí, taneční zábavu, zvaní, tanec pod májí s dětským sólem a nedělní zábavu. Takže hody ve Velkých Němčicích s nabitým programem už tento víkend od 7. do 9. srpna. My si ho zdravíme i Velké Němčice a ve středu večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pohodový 5. srpnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. No a já ještě dnes pozvu všechny princezny a rytíře do Slavkovského zámku, kde tuto sobotu proběhne tradiční a velký den princezen a rytířů. Více už za moment, tak zatím mějte fajn večer ve společnosti nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: večerní vlna jihu, no a já při středě přidám i pozvánku pro princezny a rytíře, a to z celé Moravy. V zámku Slavkov u Brna Austerlitz totiž i letos vypukne velký den právě princezen a rytířů. To vše letos už 8. srpna tuto sobotu. Pohádky, rytířské souboje, atrakce, vystoupení interpretů jako Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Pokáč, Kája a Bambuláček a spousta dalších. K tomu princeznovský bál, ledová královna, kouzelník a spousty další zábavy. Takže den princezen a rytířů letos 8. srpna v zámku Slavkov u Brna Austerlitz. Pohledat korunky a meče a vyražte ve Slavkově, to bývá každý rok velké. Středa je ve finále a my si už v tuto chvilku posíláme další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme pohodový večer s Jihem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio Jih.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Moravo, je to tak, další prázdninový týden ve své polovině, středa ve finále, srpen v běhu, vy jste si hem, no a dnes platí, že svůj svátek slaví všichni Kristiánové. Čtvrtek pak bude patřit Oldřiškám a tento pátek oslaví své jmeniny Lada, tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. My vám k tomu tento večer přidáme další nálož nejvymazlenějších hitů pro dobrou náladu a k ním také několik exkluzivních moravských prázdninových pozvánek. Tak buďte s náma, krásný letní večer si hem přejeme a jedeme dál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: kompenzaci úplně zadarmo.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo i v rámci přelomu dalšího tropického týdne mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, na severu při zvětšené oblačnosti přehánka nebo bouřka. Noční teploty od 20 do 23 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, na západě více oblačnosti, večer na mnoha místech přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Denní teploty od 33 do 37 stupňů.

0: další středeční prázdninový večer na jihu v Běhu. No a já dnes musím přidat ještě jednu krojovanou pozvánku. V polovině srpna hody proběhnou i v Křižanovicích u Bučovic. Termín a program vám představím už za chvilku, tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete další prázdninovou středou, kdy ještě přidám informaci k letošním krajovaným hodům v Křižanovicích u Bučovic. Ty letos připadly na dny od 14. do 16. srpna. V tyto dny se můžete těšit na pouťové atrakce, stavění máje, taneční zábavy, průvod obcí, mši i vystoupení národopisného souboru Křižanovánek. Tedy letošní krajované hody v Křižanovicích u Bučovic od 14. do 16. srpna. Vyražte tam a super si to užijte. Vy si uzdravíme i Křižanovice a ve středu večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: vědě. Středeční večer na jihu v běhu, slunce, senoprázdniny a ve Zbíšově se chystají slavnosti vína. O čem budou ty letošní, prozradím za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: středečním večerem, jedete dál na vlnách jihu. A aby toho nebylo málo, tak já ještě dnes přidám novinku ze Zbíšova, kde už příští sobotu 15. srpna proběhnou letošní slavnosti vína. A vy v tento den mezi 15. a 21. hodinou ochutnáte to nejlepší od místních vinařů. Zahlasovat budete moct navíc pro své favority. Zaposloucháte se do lidovek a zažijete odpoledne a podvečer plný skvělého vína a dobrot v atraktivním prostředí těžní věže Simpson, tedy Zbíšovské slavnosti vína už příští sobotu 15. srpna. Další prázdninový týden na jihu ve své polovině a my se vracíme zpět k muzice. Mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Never

0: Jitro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jich vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: novou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: Jste si hem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, na severu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo bouřka. Noční teploty od 20 do 23 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, na západě více oblačnosti, večer na mnoha místech přeháňky nebo bouřky. Lokálně i silné, denní teploty od 33 do 37 stupňů. Takový bude čtvrtek před námi, ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: Takovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo je tu středeční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno, na severu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo bouřka. Noční teploty od 20 do 23 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, na západě více oblačnosti, večer na mnoha místech přeháňky nebo bouřky, lokálně i silné. Denní teploty od 33 do 37 stupňů. Teď už ale pojďme zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

0: vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: kanalizaci úplně zadarmo. Rádio Jih, počasí.
1: Rádio Jih, 5. srpnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, na severu při zvětšené oblačnosti přehánka nebo bouřka. Nejnižší noční teploty od 20 do 23 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, na západě více oblačnosti, večer na mnoha místech přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Denní teploty od 33 do 37 stupňů. I dnešní noc vám na jihu budeme servírovat svěží hity pro dobrou náladu. Tak buďte s náma a do nového dne vstupte v pohodě a v klidu. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v

0: Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 6. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě jasno, na severu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo bouřka. Nejnižší noční teploty od 20 do 23 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, na západě více oblačnosti, večer na mnoha místech přeháňky nebo bouřky, lokálně i silné. Denní teploty od 33 do 37 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci, pohodový čtvrtek a parádní finále týdne.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: jako.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně z

vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.